hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nejdeš.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

kladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zaroste nejk lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

o smyslu pro humor. Kdyby mě někdo pověřil vybudováním jakési školy pro výuku smyslu pro humor, vedl bych frekventanty prvního ročníku nejdříve do biografu. Tma kinosálu je to správné učiliště, kde začátečník není odkázán na pospas sám sobě, a tedy riziku, že mu unikne to, čemu říkáme for. V biografu zašumí, zahučí či zařve vždy celé kino a tím člověka upozorní, že teď to bylo. Ten, komu popřípadě to uniklé dojde se zpětnou platností, pak nezřídka vydává onen charakteristický trilek dodatečného smíchu ve chvíli, kdy už je zase ticho, zpravidla při dojemné scéně. Ale právě to potěší celý sál ještě jednou a nezřídka zrovna tak jako ten film. Co je ovšem důležité, tma chrání takového opožděnce před zkompromitováním, podobně jako v divadelním hledišti. Návštěvu divadelních komedií bych povolil už studentům druhého ročníku, hned jak by si zvykli sledovat herce na jevišti i v detailech filmového plátna, kde vidí, co kdo dělá například s nosem, obočím, očima či prsty. A teprve po zapracování v kinosálech a v divadelních hledištích bych adeptům umožnil sledovat humor v televizi. Neboť televize už je těžká. Před obrazovkou vám často jen manželka nebo dítě napoví ono teď. A kdo ví, jestli napoví, víte přece, jak to doma vypadá. I televizní humor je však lehčí než humor knižní. Humoristickou literaturu bych povolil až vyspělému čtvrtému ročníku, protože kniha je bez nápovědy, nad knihou jste už docela opuštěni, tam visí všechno jenom na vás. Ale kdo se naučí humor i číst, ten získá pochopitelně vyšší šarži mezi mafiány humoru, už protože naplňuje okřídlený výrok Vladislava Vančury, že humor není smát se, ale lépe vědět. Můj přítel Miroslav Horníček naproti tomu velmi přesně řekl to, co velmi nepřesně zopakuji, že humor je úhlem pohledu na život. A nevím, jestli k tomu dodal, on samozřejmě nestačí říkat všechno, co ví, on musí dělat i jiné věci, že humor končí a těžkne, když se začne racionálně rozebírat. Například při úvodním slově. Já třeba vím, že člověk dohnaný k přednesu úvodního slova má dodržet klíčové zásady, a to dvě. Za prvé, úvodní slovo nikdy nesmí být vtipnější než to, co po něm následuje. O to, jak vidíte, se houževnatě pokouším. A za druhé, úvodní slovo musí být stručné. Tato druhá zásada mi ovšem zabraňuje v tom, abych vám vylíčil, co všechno se může stát člověku, který byl záchvatem smíchu přepaden. A proto vám přeji, aby bylo kolem nás, ne třeba zrovna v příštích minutách, ale především v příštích měsících a letech, aby bylo kolem nás humoru tolik, aby se vám to pravidelně stávalo. Ovšem kromě toho, že byste ze srdečného smíchu srdečně podlehli srdečnímu záchvatu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

0: Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.
1: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých, počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Já jsem si sem dnes večer do ringu pozval svého přítele herce Jiřího Krampola.
1: Dobrý večer. Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no? Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
0: Samozřejmě.
1: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
0: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
1: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
0: Zpívat?
1: Chtěl zpívat.
0: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak banjo nemáme, tak no, ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve

0: Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
1: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
0: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
1: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
0: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
1: Ano, děkuji, já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
0: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
1: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
0: No, jinak byste sem asi nepřišel.
1: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
0: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
1: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
0: No, to se dá předpokládat.
1: Ano, jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
0: To je snad samozřejmé.
1: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
0: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
1: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
0: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
1: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, je to úplně normální manželství.
0: No jo, no. Vaše sestra.
1: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
0: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
1: Obojího pohlaví?
0: Ovšem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnější?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
0: Sekačku?
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka abstinenta?
0: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
1: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano. Ano, ano,
0: a tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: No jo. No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já
0: no,
1: nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No,
1: víte?
0: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
1: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschle, ano.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na naschle.

Zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem,

0: zpíval Johnny Cash.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: přátelé, vyslechněte hruziplný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To? Jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já

0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
1: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Já jedu dál.
0: Tak mi kilometry zase krásně ubíhají.
2: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod s country rádiem. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení jsou někde.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Antri počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až polojasno, ujediněle mlhy. Poté se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší. Lokálně bousky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější. Od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: U mikrofonu je Petr Šimáček. Dobré ráno. V Brdech po vydatných deštích, ale i jinde teď rostou houby ve velkém. Lesy jsou kvůli tomu plné lidí. Odborníci navíc spekulují, že při příznivém počasí mohou přijít další vlny růstu. Stát začal vyvlastňovat pozemky pro dokončení severovýchodního obchvatu Znojma. Čtyřem vlastníkům má pozemky odejmout a dalším 21 na nich zřídit věcné břemeno. Stavba posledních 750 metrů obchvatu za 269 milionů korun má začít příští rok. V Novém Městě nad Metují pokračuje festival české filmové komedie. Týdenní přehlídka nabízí 12 soutěžních filmů, setkání s tvůrci i doprovodný program. Brno dnes ožije jednou z největších literárních akcí roku. Na téměř 30 architektonicky zajímavých místech se uskuteční veřejná čtení z víc než 30 knih za účasti spisovatelů z celého světa.
2: Noc literatury, jež se tradičně koná v Praze, se v brněnských ulicích uskuteční vůbec poprvé v takto velkém rozsahu, a to díky městské části Brno Střed, která je hlavním organizátorem akce. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, začínají v 18 hodin a potrvají do 23. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským záložníkem Mubarakem Sulejmanem. Talentovaný ofenzivní hráč zůstane v pražském klubu až do léta 2031. Plochodrážní hvězda Bartoš Zmarzlik by mohla startovat na 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Pořadatelé se šestinásobným mistrem světa o účasti jednají, závod už potvrdil trojnásobný vítěz Jason Doyle. Na startu budou také Češi Jan Kvěch a Václav Milík. Zprávy pro 16. září jsou tímto u konce. Pěknou středu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Fidlej dál, fidlej celý den, tak to bylo krásné hudební téma a takový krásný vstup do dalšího dne v podobě Michala Tučného. Ano, máme tu 6. hodinu a 7. minutu ranní, posloucháte Country Radio. Dnes aktuálně s datem 16. září máme středu a svátek slaví Ludmila. Kačka Vláďa vám přeji krásné, dobré ráno a věřím, že v tomto pohodovém rytmu, takovém tom svížnějším poránu, budeme pokračovat i nadále. Tak, ať se vám dobře poslouchá, dáme si další muziku, no a za chviličku koukneme, jestli není někde nějaký problém, třeba na silnicích. Také zmíníme, jaké dnes bude počasí, což by vás určitě mohlo zajímat. A v této hodině také nějaké to probouzení. Tak ještě jednou krásné, dobré ráno při poslechu Country Rádia.

Jak to vypadá v tuto chvíli? V 6 hodin a 12 minut na silnicích máme tu aktualitu z Prahy, v Praze konkrétně v tunelu Blanka je překážka. Směrem ze Smíchova na Troju na konci tunelu je nepojízdné auto, hlásíte nám, že je v pravém jízdním pruhu, tak tam začíná trošku komplikace, tak pozor na to. 43 také u Lipůvky se nám začíná pěkně plnit, tak tomu se dostaneme podrobněji později. No a co se týká počasí, tak po ránu by to chtělo rozhodně trošku teplejší oblečení, protože teploty jsou v rozmezí od 8 do 13 stupňů, ale nebojte se, přes den dosáhnou náš krásných 27, což vypadá, že vlastně nebo bude, nebo vlastně je nejteplejší den tohoto týdne. Je na západ cesta dlouhá, to už je další téma pro spojené trmské osady Praha ve vysílání Country Rádia. No za chviličku si to počasí vezmeme pěkně podrobněji. Takže krásné ráno, vám přeje Vláďa Mach.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Ano, tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Jak bylo, si řekneme za chviličku, jak bude za další chviličku, ale aktuálně se podíváme na sluníčko. Tak to nám dnes vychází v 6 hodin 37 minut, takže ještě si může polonošit malinko a zapadat bude 12. minutu po hodině 19. Co se týká rekordních teplot, rok 1971 to meteorologové naměřili pouhé 3,3 stupně Celsia, 31,3 stupně Celsia pro změnu. Opravdu tropické teploty byly naměřeny v roce 1947. Na území České republiky jsou teploty kolem 8 až 13 stupňů, jak jsem říkal, je na mnoha místech zataženo. Tady ještě vidím nějaké měsíčky, takže vypadá to, že dneska by mohlo být fajn. Čekáme sice oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, ale ty dnešní nejvyšší teploty, ty budou v rozmezí od 22 do 27 stupňů Celsia. No a pokud jste na horách ve vyšší nadmořské výšce než 1000 metrů, tak se připravte na 18. Zítřek od severozápadu ustávání deště, no a nejvyšší teploty, ty nám tedy klesnou proti dnešku, budou v rozmezí od 16 do 21 stupňů Celsia. Pranostiky 16. září, ano, svátek slaví Ludmila, od toho se odvíjí i jedna z nich. Svatá Ludmila deštěm mila. Tolik tedy informace o počasí. La Dolce Vita, to už je téma pro další muziku ve vysílání Country Rádia. V 6 hodin a 17 minut se nám rozjíždí píseň v podání Tonyho Jocha a Romana Horkého. Tak ještě jednou krásné dobré ráno, po ránu teplejší oblečení, dávejte pozor na silnicích a vychutnejte si tuhle muziku.
2: Poslední večer, venku se smívá. Za věže chrámů

Riders in the Sky, tak to byla krásná muzika v podání Johnnyho Cashe. No a ještě než si dáme dopravu, čeká nás píseň Rodeo je jako svět. Určitě podle názvu poznáte, pak, že jste příznivci Věry Martinové, že se jedná o již jmenovanou interpretku. Tak si pořádně vychutnejte a pak se mrkneme na koleje a také na silnice, jak nám to jezdí, respektive kde je nějaký problém anebo nějaké vlakové spoje.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a nejblíže, tedy nejprvněji z vlakové výluky, které se týkají dneška, tedy pouze středy, jsou dvě. Rozhodně se nesvezete do nějaké 16. hodiny na trase Moravský Beroun Valšov a také Liteň Lochovice. Takže na tohle si dávejte pozor, pro změnu, prostě nezamyslit se. Tady je výluka, která končí zítra 17.9. No a co silnice? Nehody u zavírky, tak se pojďme podívat třeba do Trásova v okrese Příbram. Tady na silnici 18 došlo k havárii u Dubence. Další dopravní nehoda je na silnici 22 u Klatov. No a Jaroměř pod Rokytnou, nebo nad Rokytnou, ano, nad Rokytnou, na silnici 152, tak tady došlo také k dopravní nehodě. A jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po zprávách a po půl se podíváme do kalendáře na dnešní milé Ludmilky. Šťastnou cestu a dobré ráno.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké středeční ráno. Změna na zimní čas letos přijde už 25. října, tedy na nejdřívější možné datum. Důvodem je kalendář. Změna nastává vždy poslední říjnovou neděli. Poslanec Filip Turek se musí omluvit za tvrzení o nahlížení zaměstnanců Seznam.cz do e-mailů uživatelů. Soud rozhodl, že zpochybňování bezpečnosti schránek provozovaných Seznamem byla neoprávněná. Brněnští zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické infrastruktury až do roku 2035. Město chce zlepšit bezpečnost cyklistů a zvýšit podíl cest na kole ze současných 3 na 10%. Volkswagen zvažuje prodej legendární motocyklové značky Ducati. Italský výrobce sice vydělává, ale nedosahuje požadované ziskovosti. Může mít hodnotu kolem 30 miliard korun. Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, ojediněle mlhy. Poté se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně bouřky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější, od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27. Příjemnou středu s Rádiem Country přeje Petr Šimáček.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak co pak nám ten dnešní 16. zářijový den nabízí? Samozřejmě celou řadu informací, ale hlavně, a to primárně jméno Ludmila. Ano, ta má dnes bez pochyby důvod k oslavě, protože slaví meniny. Toto jméno je starého slovanského původu a znamená lidu milá. No a v týžden, kdy lidu milá Ludmilka slaví své narozeniny, tak se slaví podle římského katolické církve také svátek svaté Ludmily. No a těch lidušek, lidunek, lídek, jak jsou krásné zdrobněliny tohoto jména, je v České republice docela dost. Je to velmi oblíbené jméno a je jich přes 72 tisíc, tak všechno nejlepší. Kornélie, ano, to je také jméno, které má dnes důvod k oslavě. Jedná se o křestní jméno latinského původu. Je to ženská podoba jména Kornel a vykládá se jako roh, pevná a vytrvalá. A těch vytrvalých rohatých kornelí máme v České republice 50. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, ano, to je velmi důležité připomenutí si právě dnešní den. Jeho cílem je připomínat každoročně potřebu ochrany křehké ozonové vrstvy chránící zemi před potenciálně životně ohrožujícím ultrafialovým zářením. Tak tolik dnešek v kalendáři, teď už nás čeká Petr Rezek a s tím se můžeme toulat po hvězdách. Krásná písnička. V 6 hodin 38 minut ve vysílání Country Rádia. Hezký poslech. Přeje Vláďa Vlach. Tak jdeme na ty toulky. Určitě to bude velmi příjemné. Tady jsou.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem kumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledám, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Dnešní teploty po ránu od 8 do 13 stupňů, sluníčko nám před malou chvilinkou vyšlo a znamená, že na nás dnes bude částečně svítit, protože očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle ještě mlhy. No a přes den zdá se, že to bude nejteplejší den tohoto týdne, protože teploty jsou v rozmezí, nebo budou v rozmezí od 22 do 27 stupňů. Teď silnice. Máme tu hlášenou překážku na D1 před Vyškovem. Konkrétně z Vyškova do Brna na 218. kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. Ovšem pozor, částečně zasahuje do jízdního pravého pruhu. Tak v tomto místě opatrně přeji šťastnou cestu. Teď už Hank Williams Juniors na Country Radio.

0: Jednička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak ono to bývá většinou vždycky sázka do loterie. Zvedne nám ten telefon dotyčný, kterému voláme a pro kterého tu máme přání, nebo nezvedne. Tak ono, pro mnohé je možná tato hodina 6 hodin a 49 minut příliš časné ráno, ale já věřím, že dnes se to povede. Protože nejenom přání je hezké, ale máme tady jednu oslavenkyni, Lenulku.
2: Halo.
1: Halo, tady je Country Rádio, Vláďa Vlach, dobré ráno.
2: Je nějaký
1: čin. Halo.
2: Prosím.
1: Slyšíme se, je tam Lenička?
2: Ano, prosím.
1: Ano, tady je Country Rádio, ještě jednou Vláďa Vlach, já vás zdravím a vy slavíte narozeniny, je to tak?
2: Ano, já
1: ano,
2: dobře.
1: Ano, a znáte Petra?
2: Znám, kde mám dělat.
1: No, a jestli pak víte, že vás chtěl probudit a popřát vám?
2: Tak já už jsem dávno vzhůru.
1: No já vím, tak vidíte, tak mu řekněte, že příště, no tak vlastně my dřív nebudíme, no je to kolem 6:45. To nevadí. Já jdu na to přání, Leni, můžu?
2: Ano, určitě.
1: Prosím o zahrání Lenulce k dnešním narozkám. A teď je tady napsáno, které již nechce slavit. No a to pro příjem... Ale no tak, podle hlasu jste mladice. No, posílám vám písničku Mé tělo, má duše a já od Pavla Bobka.
2: Děkuju.
1: Není za co.
2: Děkuju.
1: A ještě nám tady krásně napsal, že je to písnička k narozeninám a že je to také na vzpomínku na Pavla Bobka. O něm samozřejmě ve vysílání budeme mluvit. Tak, Leni,
2: ano.
1: Co byste vzkázala manželovi?
2: Já ho mám ráda.
1: Tak krásný. Tak, teď už to necháme. Tady je písnička, rád jsem vás slyšel a užijte si narozeniny, přeji všechno nejlepší.
2: Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár

má duše a já. Vidíte i vy, naši posluchači, díky písničkám k probouzení můžete malinko trošku změnit třeba ten charakter toho našeho klasického playlistu. Takže tahle ta píseň byla od jednoho z našich posluchačů, od Petra, a byla věnována své manželce, která slaví narozky. Tak, teď nás čeká Mirek Hofman a Zelenáči, Pastor z Little Ford, a následně už tu budou zprávy a po zprávách už tu bude 7. hodina raní. Tak se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. No a jdeme na tu muziku.

0: Antri počasí.
1: Dnes se nejprve oblačno až polojasno, ujediněle mlhy. Poté se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší. Lokálně bousky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější. Od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud možno pohodovou středu vám přeje Petr Šimáček. Evropská komise popsala, jak může premiér Babiš vyřešit střet zájmů kolem Agrofertu. Firmu prý může prodat, změnit nastavení svěřenského fondu a vyřadit z něj rodinu, nebo přestat pobírat dotace. Ve Strašnickém krematoriu v Praze se dnes rozloučíme se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Frontmanovi z Jojo Bandu bylo 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Nový Bor dokončil další část cyklostezky, která má v budoucnu propojit město s Českou Lípou. Nový úsek měří zhruba 1,5 km, končí v Chotovicích a stál 37 milionů. Krádež kabelů už pátý den omezuje železniční dopravu mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Některé spoje byly zrušeny a policie po pachatelích dále pátrá.
0: Sport.
1: Hokejisté Třince vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím. Na ledě Karlových Varů vyhráli v předehrávce prvního kola 2-0. Dnes hraje fotbalová Slavia i Sparta, každý tým ale v jiné soutěži. Více Petr Plintovič.
2: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetiligový Varnsdorf.
1: Ať vám celá středa 16. září vychází podle plánu, přeje zpravodajství Country Rádia.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: legendární Tex-Mex s Vráťou Vyskočilem. Baltimore, písnička, která nám dohrála ve vysílání Country Rádia 6. minutu po 7. hodině raní. No a to dnešní ráno je ve společnosti Vládi Blacha. Já vás zdravím, přeji nerušený poslech a věřím, že i další muzika vám udělá radost. V nejbližších chvílích to bude Willie Nelson, nebude chybět ani Vabě Rivola a Karabina společně s kamarády Táborových ohňů. A pak se letmo mrkneme na silnice a taky si přiblížíme informace o počasí, alespoň jak je aktuálně po ránu. No a nebude chybět ani pohled do historie, budou tu samozřejmě data v datech. Tak jdeme v tuto chvíli na již avizovaného Willieho Nelsona. Ještě jednou hezké ráno.
1: Yes, I had a woman love me. I gave her what there was of me.

0: tak jeď.
1: Slíbil jsem počasí, tak se na něj podíváme, jak je po ránu. No tak rozhodně to není, jak bude přes den, protože dneska mají být teploty v rozmezí od 22 do 27 stupňů Celsia, prostě parádní teplo. Ale teď po ránu 8 až 13, no pravda, na kulicha to není, nebo na rukavice, ale přece jenom by to chtělo nějaké teplejší oblečení. Co silnice, určitě se zahřejete, nebo rozehřejete, nebo rozpálíte třeba na Vídeňské u Brna, protože tady u Modřic před futurem stojí auto částečně v jízdním pruhu po nehodě, no a brzdí se za Modřicemi, tak v tomto místě buďte trpěliví, no a my si dáme opět další muziku. Za chviličku data v datech, pohled do historie, no a pohled do historie může být i hudební, protože v nejbližších chvílích je tu Václav Neckář s krásnou písničkou, si pamatuju jako malejku, a ta se jmenuje Já ti zabrnkám. Krásné ráno. Tak.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak toho dnešního 16. zářijového dne určitě potěším milovníky divadla Járy Cimrmana a věřte, že už se jedná také o historický počin, protože právě dnes, v roce 1966 v Českém rádiu, se poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. A teď dobře poslouchejte, tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivního rozhlasového nealkoholického podniku Vinárny u Pavouka nastartoval svá umělecká díla. Tak zaplať pánbůh za to. Teď tu máme nějaké narozeniny. Narozeniny už jsme zmiňovali v našem vysílání, dnes by slavil Pavel Bobek. Proč říkám by slavil, protože už bohužel není mezi námi. Skvělý zpěvák country, rock'n'rollové muziky a podobně. V roce 1954 se pro změnu narodil zpěvák Standa Hložek, určitě také znáte, který společně s Petrem Kotwaldem vytvořili pěveckou dvojici, oblíbenou zejména v 80. letech 20. století. No a jejich největším mitem se stala píseň Jo, kde pak ty holky jsou, že samozřejmě holky z naší školky. Jsme ve světě, rok 1925 se narodil B.B. King, americký bluesový kytarista, zpěvák a skladatel. V roce 1956 pro změnu David Copperfield, americký kouzelník a iluzionista. No a nesmíme zapomenout také na Karla Svolinského, českého malíře, grafika, ilustrátora, typografa, tvůrce písma, scénografa, vysokoškolského pedagoga. Ten nás opustil v roce 1986. Tak to byla dnešní data v datech, teď už Roger Miller a King of the Road ve vysílání Country Rádia.

0: přísahá.
1: Tak to byla skupina Hoptrop, písnička Amazonka. Petr Kocman, Lucie Vondráčková nás čekají v nejbližší chvíli v písni Já to nejsem, zlej jsem. Tak já věřím, že zlej jsem to pro vás nebude v rámci silnic, protože za chviličku je tu doprava.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak jdeme na koleje. Krátkodobé vlakové výluky, které se týkají středy, jsou dvě. A to sice na trase Moravský Beroun Valašov a také Liteň Lochovice. Další výluky se týkají takových tras jako Prostějov Nezamyslice do 17.9., tedy do zítřka, no a ještě jedna Čiškovice Libochovice. No a co silnice? Ve Vyškově, tady se havarovalo v ulici Kroměřížské. Další dopravní nehoda je hlášena z D10. 9,5 km ve směru na Prahu a ještě tu máme Letenský tunel. Tady je problém na Praze 7. Tady taktéž došlo k nějakému problému, takže v tomto místě konec konců jako i jinde. Dávejte dobrý pozor. Přeji vám šťastnou cestu s Country rádiem a za chviličku zprávy a počasí. No a pak už se podíváme na dnešní téma, co se nevešlo do ranního otazníku. Čas 7 hodin 27 minut právě teď.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

a chleba v ošatce sproutí. Sem každý rád zašel a šel jeden hlas, že k jídlu vždy zachutná sklenka, že zelený oči a moc útlej pas.

Ten dům tam stál snad 120 let a ještě před poslední válkou. Jak čas běžel dál, tak měnil se svět, je kousek, co dřív bylo dálkou.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Pěkné středeční ráno. Podezřelá šarže minerálky Natura se v Česku neprodává. Na Slovensku našli uvnitř žíravinu. Voda z Česka dodaná k našim sousedům se prý stáčela po sanitaci, takže ke kontaminaci nedošlo při výrobě. Na březích upouštěné Slapské přehrady se podařilo zachránit už 4,5 tisíce škeblí. Do akce se zapojilo asi 90 dobrovolníků, další lidé zachraňují mlže neorganizovaně. Jarní mrazy připravili české ovocnáře o tržby za víc než 1 300 000 000 korun. Čeká se druhá nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Škoda Auto letos slaví 25 let od představení modelu Superb. Za tu dobu prodala téměř 1,8 milionu vozů ve 4 generacích. Letos je Superb zatím 8. nejprodávanějším modelem značky. Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, ojediněle mlhy, poté se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně bouřky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější. Od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27. Středeční přehled zpráv pro vás připravil Petr Šimáček.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: A že se nám do toho včerejšího nevešlo celá řada odpovědí, to je samozřejmě na snadě, protože vy píšete, vždycky píšete hojně a vaše odpovědi jsou krásné a vždycky je nám s Kačenkou líto, že na některé se nedostane a to samozřejmě pouze z časových důvodů. Včera jsme měli takové rodinné téma, konkrétně se jednalo o tatínku. My jsme se vás ptali, co nejdůležitějšího pro vás udělal právě váš tatínek. No a ty odpovědi jsou různé a jsou milé, tak pojďme si některé z nich přiblížit. Dal mi ochutnat pivo, byly mi 3 roky, napsal nám Aleš. Danuše napsala, vysvětlil mi povinnosti ženy tak, že jsem se postavila proti. Další příspěvek od Emilky, náš tatínek odešel na onen svět velice brzo, bylo mi 15 let a byl dlouho nemocný. Byl slušný, hodný a pracovitý. Tak, jestliže tyhle ty atributy si Emilka odnesla s tou slušností, dobrou povahu a pracovitostí, je super. Bunťas napsal, naučil mě makat, to mě již v dobrém provází celý život. Prostě bez práce nejsou koláče. Je tak? Ano, s tím souhlasím. Splodil mě, napsala Mirka, a tím, že mě opakovaně vyhazoval z domu, mě naučil samostatnosti. Tak tady by se dalo říci, tak trošku parafrázovat, všechno špatné pro něco dobré. Vzpomínky na vašeho tatínka, nebo i to, co vás v životě naučil, co vám dal, to bylo téma včerejšího ranního otazníku. Teď zavítáme na Sázavu, do krásného koutu naší vlasti, a to společně s Jitkou Vrbovou. V této písni v 7.40. Krásné ráno.

Jen ty vás a Zavojitka Vrbová, 7 hodin 44 minut a to je ten správný okamžik, abychom se podívali na jednu aktualitu ze silnic. Máme tu hlášen problém na D10, před Prahou je nehoda a to z Prahy do Turnova. Kolony se tvoří u Brandýsa nad Labem, což znamená na 10. kilometru. Tam se srazila dvě osobní auta. Fronta je až ke sjezdu na Starou Boleslav a zabere vám zhruba půl hodiny, takže nic moc. Teploty 8 až 13, teďka po ránu, sluníčko nám vyšlo už před nějakou tou hodinou, takže věřím, že dnes nabere svou sílu během dne. Nabere, protože má být až 22, dokonce 27 stupňů Celsia. Takže teď po ránu přece jenom trošku teplejší oblečení, ale za chviličku si myslím, že se zahřejete v dnešní první soutěži. Budeme tu mít jednu osobnost, kterou budete chtít, můžete hádat. Ale ještě předtím, kapela Nové struny, píseň Špatný plak. Krásné ráno vám přeje Vláďa Vlas, vysílání Country Rádia. Tak, jdeme na muziku.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Taky dneska budeme hádat, a to v čase 7 hodin 48 minut. Tak možná se poznali, že od rána tady se mnou není má drahá kolegyně Kačenka, tu schvátila nějaká chorubka, tak doufám, že to všechno bude v pořádku. Ale pozor, my to máme úžasné alternativy. Vždycky, když tady Kačka nebyla, tak jste tady slyšeli naši jednu skvělou kamarádku Radunku. Radunka tady také není a já jsem poctěn, že ke mně do studia zavítala Terka. Ahoj, Terko.
2: Dobré ráno, já se budu snažit aspoň částečně nahradit i Kačenku, i Radunku.
1: Jseš skvělá, prostě tvoříme tady takový jako hat-trick s ženami. Jedna je krásnější, milejší a dokonalejší než druhá, takže ono se to zúročí v tuto chvíli. A vůbec není za co. Tak, máme tu jednu osobnost. 5 otázek, 5 odpovědí. Takže Tereska mi bude nahazovat a já si zahraju na odpovídající.
2: Takže Vláďo, začínáme. Ano. Odkud pocházíte?
1: Jsem z Quebecu. Narodila jsem se jako 14. dítě.
2: No páni, to jste tedy z velmi neobvykle početné rodiny. Jak jste se doma zvládli poskládat?
1: No, žili jsme v skutku poměrně skromně. Maminka mě ukládala spát do zásuvky, protože doma nebylo dost místa.
2: Jak jste se prodrala na výsluní? Protože pokud jste u nás v pořadu Hádej, kdo jsem, musíte být velmi slavná.
1: No, já se přiznám, že slavná opravdu jsem, i když ty začátky byly trošku rozpačité. Když mi bylo 12, tak bratr Michal poslal mou demo nahrávku jedné skvělé písně hudebnímu manažerovi René Angelinovi. Toho jsem ohromila tak moc ve 12, že kvůli financování mého prvního alba zastavil svůj vlastní dům.
2: A už tehdy se ta vaše kariéra rozjela?
1: Ne, to jsem ještě chvilku musela počkat. Mou hvězdnou kariéru odstartovala až výhra Eurovize, což bylo v roce 1988.
2: Wow, klobouk dolů. A pak se stalo co?
1: No, pak to začalo. Konec konců začala jsem chodit i s Renem. Byla to opravdu hluboká láska na celý život. Učila jsem se anglicky a stala se celosvětovou slavnou zpěvačkou s řadou i filmových hitů. Tak nám už zvoní telefon, já jsem zvědav, jestli Terko budeme mít štěstí, respektive ano, náš volající Country Radio. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak ono to bylo docela těžké dnes, tak jsem moc zvědav, jestli se nám to povede. S kým si povídám?
3: Je tady Jana.
1: Jano.
3: Z Ostravy.
1: Den. Ano, zdravím do Ostravy.
2: Já jsem taky z Ostravy,
1: taky
2: Janí,
1: z Ostravy.
2: Dobré ráno.
1: Výborně.
3: Dobrý den.
1: Já jsem zase z Olmíka, tuž kurňa Morava tady dneska má zastoupení. Tak povídejte, o koho se jednalo?
3: Jmenuje se zpěvačka Celine Dion.
1: Ne, to není možné.
2: Wow.
1: To není možné.
2: Já jsem to nečekala.
1: Já jsem to taky nečekala. Vy jste skvělá v Ostravě, normálně. Jak jste na to přišla?
3: No, hned skoro po první nápovědě bych řekla.
1: 14 dětí.
3: Protože se mi líbí, jako jo. A viděla jsem její životopisný film.
1: Tak to je
3: někdy.
1: Přesně ono. Ano.
3: A tam to jako bylo. Janíko... No, jsem úplně roztřesená, jako teď jsme momentálně na chatě na Moravce,
1: ano.
3: Bez kde, no a zkoušela jsem to jako, poprvé jsem se dovolala, obdivovala jsem, zjišťovala, jak vypadáte, jako vy i vaše Kačenka, no byste super radio,
1: jako
3: super.
1: Fakt, jo. A ještě k tomu, jak vypadáme, no to nevím, to vám
2: moc nepřeju. A taky mají 14 dětí.
1: My?
2: No.
1: Že o tom nevím.
3: Já jsem vás v pořadu prostřeno. No, vy jste geniální.
1: No to musím říct doma teda, to se tam nikdo neváží. Ne, dobře. Váží si toho teďka?
3: Já jsem stará
2: ženka,
3: já už mám 72, takže já jsem už něco zažila.
1: No počkejte, to jste mladice. Ne, jste úžasná. Děkuju moc krát samozřejmě za komplimenty a gratuluju k tomu, že jste to takhle střelila od pasu. Máte u nás cenu, zůstaňte nám na telefonu.
3: Ano, děkuji vám.
2: Krásné
3: děkuji
2: ráno, Jani.
3: Vám taky. Děkujeme. Je krásné, sluníčko vypadá pěkně.
1: Taky kulatý je, no, jasně. Tak co na to říkáš, Teresko? Ty jsi taky nečekala, že?
2: Mně došly úplně slova. Mm. Já jsem to nečekala, že někdo to řekne tak jako...
1: Tak bravurně. Mně taky došla slova a pořád jsem
2: bude to tím, drmolet, že Jana je z Ostravy.
1: No, bacha, ostravská klika se probudila. Terko, já ti moc děkuju za pomoc a zdravíme Kačenku a ať se jí daří, ať se z toho dostane.
2: Ať je lépe. Hezké ráno, Kačko.
1: A radostně. Hezké ráno i vám, naši milí posluchači. Za trest, to je název kapely a píseň Svítání.

0: Country počasí.
1: Dnes se nejprve oblačno až polojasno, ujediněle mlhy. Poté se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší. Lokálně bousky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější. Od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkný den, je středa 16. září. Do nadcházejících komunálních voleb kandidují také ministři, poslanci i europoslanec. Někteří chtějí případný mandát skutečně vykonávat, jiní podle novinky CZ kandidují jen na podporu svých stran. Třeba ministři Macinka a Šťastný by v případě úspěchu v Praze zastupiteli podle svých slov nebyli. Letošní vlna veder patří v Česku k nejhorším z hlediska úmrtnosti za posledních 16 let. V nejteplejším letním týdnu zemřelo 2300 lidí, což je čtvrtý nejvyšší počet od roku 2010. Ve všech třech horších týdnech také padaly teplotní rekordy. Liberecký kraj dá Science Centru Equalandia 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci technického zázemí a výukové programy pro školy. Více krajská radní Jitka Skalická.
2: Máme specifikované exponáty, které budeme podporovat. Jsou to světlovody, je to exponát pro lom světla, dalším exponátem je spektrometr. Ty exponáty jenom se pohybují jejich pořízení v částce přes 150 tisíc korun každý. Pak samozřejmě podporujeme obnovu takovou tu běžnou, každoroční všech těch expozic. Také je to podpora IQ FabLabu, což je místo, které je důležité pro to naše technické vzdělávání.
1: Lesní bar u Rovného na Žďársku znovu vykradl zloděj a policie po něm pátrá. Muž zachycený fotopastí, který měl na sobě černé tričko s logem kapely Škvor, odnesl pokladnu s drobnou hotovostí.
0: Sport.
1: Naši volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli v Modeně 1-3, přestože úvodní set ovládli 25-23. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále MOL Cupu. Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 díky dvěma gólům Buriana a Trefy Matouška. Liberec zvítězil ve Vlašimi 2-0. To byly aktuální zprávy. Od mikrofonu se loučí Petr Šimáček.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Ruby, nechtěj mi lásku brát. Tohle byla vzpomínka, díky této písni na rok 1970 ji naspíval na singlu, vyšla tenkrát Pavel Bobek. Tak, také vzpomínka na Pavla Bobka, který by dnes slavil své narozeniny, bohužel nás opustil 20. listopadu v roce 2013. Samozřejmě velká škoda. No, pojďme dál, v tuto chvíli je 7. minuta po 8. hodině raní, máme 16. září, je tu středa a Ludmila, Ludmilka nebo Liduška slaví svůj svátek, tak nezapomeňte popřát všechno nejlepší, k tomu jménu se ještě určitě v této hodině dostaneme. Mimo jiné, tu budeme mít také pohled na dopravu a podíváme se na jednu osobnost, která bude v rámci pořadu Pod lupou. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. No a teď už si dáme mou oblíbenou zpěvačku, to je Kateřina Marie Tichá, píseň Příteli. Tak pokud máte na blízku nějakého přítele, kamaráda, tak mu tuhle píseň můžete třeba věnovat právě teď.

8 hodin 14 minut, to je aktuální čas, ale jsme tady ve studiu Country Rádia. Věřím, že ty hodinky máme všichni seřízený stejně. No a v tuto chvíli se podíváme na počasí. Teploty nám malinko povystoupily, 14 až 15 by mělo být na většině území celé České republiky. K tomu polojasná obloha, no a dnešní den opravdu bude, dalo by se říct, nejteplejší z celého týdne. Má být 22 až 27 stupňů, což je vlastně paráda. No, menší paráda je to na D10, na Mladoboleslavské před Prahou. Tady se tvoří dlouhé kolony u Brandýsa nad Labem, na 10. kilometru totiž likvidují následky nehody dodávky a osobního auta. Kolony jsou opravdu dlouhé, tak s tím počítejte. Teď už si dáme slunečnici v podání Jaroslava Vykrenta. Krásná písnička, která si určitě zaslouží pozornosti v tom dnešním ranním vysílání na Country Rádiu. Krásné ráno přeje Vláďa Vlacha a mě šťastnou cestu. A za chviličku už tu máme pořad pod lupou s jednou zajímavou, významnou, uměleckou osobností.

0: pod lupou.
1: A my jsme si pro vás, milí posluchači, dnes do pořadu pod lupou vybrali Standu, nebo chcete-li Stanislava a Hloška. Ten se narodil právě dnes, 16. září. Ovšem pozor, v roce 1954, kdo by to byl, do kluka řek, že už má takovýhle věk. Tak to se mi zrýmovalo dokonce. Samozřejmě, že všichni víte, že se jedná o českého zpěváka, který společně s Petrem Kotvaldem vytvořili pěveckou dvojici, oblíbenou zejména v 80. letech 20. století. Holky z naší školky, jo. To zná samozřejmě i milovník country hudby. Tak si o něm řekněme nějaké věci. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební ve Zlíně, kde odmaturoval v roce 1974. Ve druhé polovině 80. let studoval novinařinu na tehdejší fakultě žurnalistiky Univerzity v Karlově Praze. Hudbou se začala věnovat již od dětství. V lidové škole umění v Hulíně se učil hrát na klavír a akordeon, no a v Kroměříži zase docházel na soukromé hodiny zpěvu. Během studií na střední průmyslové škole hostoval v několika tanečních orchestrech ve Zlíně, no a pak byl samozřejmě také součástí velkého orchestru Gustava Broma. Původním Hloškovým partnerem tu byl Jan Viktorin, jo, pozor, kterého však v roce 1981 nahradil Petr Kotvald. Souběžně s angažmá v orchestru začali Hložek s Kotvaldem postupně i sólově. No a řekněme si, že Standa má kladný vztah k lidové hudbě, protože samozřejmě pochází z Moravy a ta muzika je naprosto úžasná. No a také naspíval písničky pro dětské seriály, třeba Želvy Ninja, jo, Rodina Nesova, Létající jester, také Sport Billy a hodně, hodně jiných. Tak tolik připomínka Stanislava Hloška, my ti, Stando, z Country Rádia, pokud nás posloucháš, přejeme všechno nejlepší, to byl pořad pod lupou. No a teď už nás v našem vysílání čeká další muzika. O tu se postará kapela Pacific, Malý velký muž, právě teď v 8.19.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravu si troufám tvrdit, začínám radostnou zprávou. Alespoň pro ty z vás, kteří jezdíte po kolejích, jezdíte vláčky a jezdíte na trasách Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, nebo také Bechyně, Tábor či Blatná, Nepomuk. Ano, tak to jsou vlakové výluky, kterým dnes to omezení končí. Takže sláva, třikrát hurá, zítra už tady můžete mazat pěkně od bodu A do bodu B. Na silnicích už to vypadá teda podstatně hůře, protože tu máme dopravní nehodu hlášenou z D1, je to na 25. kilometru ve směru na Prahu. Je to u Kaliště, takže dopravní nehoda. Další dopravní nehoda je v Jihlavě v ulici Havlíčkova. No a havarovalo se také na Šafránce, což je na Praze 10. A ještě nezapomeňme na aktualitu z Uherského Hradiště. Tady došlo ke kolizi v ulici Svatováclavské. Tolik ve stručnosti doprava, přeje nešťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku zprávy. No a pak se podíváme na ty lidušky, protože právě Ludmila dnes má důvod k oslavě, protože je 16. září. Šťastnou cestu a příjemný poslech.
2: Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké středeční ráno. Změna na zimní čas letos přijde už 25. října, tedy na nejdřívější možné datum. Důvodem je kalendář. Změna nastává vždy poslední říjnovou neděli. Poslanec Filip Turek se musí omluvit za tvrzení o nahlížení zaměstnanců Seznam.cz do e-mailů uživatelů. Soud rozhodl, že zpochybňování bezpečnosti schránek provozovaných Seznamem byla neoprávněná. Brněnští zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické infrastruktury až do roku 2035. Město chce zlepšit bezpečnost cyklistů a zvýšit podíl cest na kole ze současných 3 na 10%. Volkswagen zvažuje prodej legendární motocyklové značky Ducati. Italský výrobce sice vydělává, ale nedosahuje požadované ziskovosti. Může mít hodnotu kolem 30 miliard korun. Dnes má být nejprve oblačno až polojasno, ojediněle mlhy. Poté se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně bouřky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější, od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27. Příjemnou středu s Rádiem Country přeje Petr Šimáček.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes je krásný důvod k oslavě všem těm, nebo mají důvod k oslavě všechny ty milé dámy, které se jmenujete Ludmila. No a protože Ludmil je přes 72 tisíc, tak věřím, že i některá z těch Ludmilek, Lidunek, Lidušek nás poslouchá právě teď. Takže milé dámy, ženy a slečny, přeji všechno nejlepší. No a původ vašeho jména, je to ženské křestní jméno staroslovanského původu, které znamená lidu milá, jak jinak samozřejmě také. V týžden se také slaví tedy dnes podle římskokatolické církve kalendáře svatá Ludmila. Takže Liduška, Lidunka, jak už jsem zmínil, dnes slaví svátek, nezapomeňte na Lidky. V kalendáři je další jméno, tím jménem je Kornélie. Jedná se o ženské křestní jméno latinského původu. Je to ženská podoba jména Kornel a vykládá se jako roh, pevná nebo vytrvalá. No pravdou je, že i navzdory tomu, že to je krásné jméno, zvláštní jméno, jich v České republice máme zhruba jenom 50. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, to je velmi důležitá připomínka, která se vztahuje k dnešnímu dni. Každoročně je potřeba připomínat ochranu křehké ozonové vrstvy, chránící zemi před potenciálně životě ohrožujícím ultrafialovým zářením. Tolik tedy pohled do kalendáře, teď už Get Brooks v našem vysílání. No a v čase 8 hodin 38 minut. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach a pojďme si užít tuhletu muziku.

Jak to dnes bude vypadat s počasím, Ana? Tak je to takové, jako dalo by si říct, na houpačce, protože teď po ránu v 8 hodin a 43 minut nic moc, jo, teploty jsou kolem 15 a přes den má dokonce i pršet. Lokálně se mohou někde vytvořit i bouřky a v polovině území se vyskytnou i vydatnější srážky, tak pozor na to. No a teploty 22 až 27 stupňů Celsia, tak to je takové diskutabilní, že to už je na triko s krátkým rukávem nebo nátělník, ale k tomu nezapomeňte pláštěnku nebo deštník. No, je to taková zvláštní kombinace, ale takhle to prostě dneska bude. D6 z Karlových Varů na příjezdu do Prahy, kousek před sjezdem na Pražský okruh, tady se hlásí, že je tady ucpaná tahle ta část vozovky, zdržíte se zhruba 15 minut. Teď už Ivan Mládek a jeho Banjo Band, hlásná Třebáň. Krásné místo, pokud jste tam nebyli, tak vřele doporučuju. No a po téhleté písni už si můžete zaspívat v rámci pravidelné, dnes již pořadí druhé soutěže, která se jmenuje stejně. Dospíváš to, takže náš telefon sem do studia 210 323 333 a pokud jste s námi ještě nespívali, pokud máte odvahu a máte pocit, že byste to mohli zkusit, tak volejte právě teď. Tak ať se vám dobře poslouchá. Ještě připomínám, že posloucháte na co jiného než country.

0: Dospíváš to?
1: To je otázka, dalo by se říci přímo na tělo. A jestli to dospívá Luděk, který se k nám dovolal, to je další otázka. Luďku, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače Country Rádia.
1: Ano, to jste řekl moc hezky, děkuju za všechny posluchače Country Rádia. Luďku, jak jste na tom se zpěvem?
2: No. Zpívám.
1: Prostě zpíváte rád. Mnozí říkají, zpívá, že skvěle dlouho, a, že? No. Nebo v sebe obraně.
2: Dalo by se říct, že strašně rád, no, ale nevím, teda asi strašně nebo rád.
1: Nebo, ano, to je krásná kombinace dvou zcela rozdílných slov. Já vám pustím ukázku, vaším úkolem bude po té ukázce dospívat zbytek té písně, ale protože my jsme rádio tolerantní, máme rádi naše posluchače, tak vybíráme vždycky písně, které jsou nejenom notoricky známé, ale které jsou i zaspívatelné. Tak můžeme jít na to, chlape?
2: Ano, můžeme na to.
1: Tak jo.
3: A žil, povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost.
2: Povězte ho vejš, ať se houpá, že to byl nezvaný host. Povězte ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon. Nevím.
1: Víte co, Luďku, tohle mi stačilo, tam stačil jenom ten dovětek a vy jste se normálně utrli za řetězu, zpíval jste dál, což bylo fantastické, takže já vám moc krát gratuluju, to je prostě paráda. Vidíte to, teď když vás uslyšeli, nebo slyšeli vaši známí kamarádi, rodinní příslušníci, tak už se nezbavíte toho syndromu úžasného zpěváka a budou po vás chtít, abyste zpíval třeba na všech oslavách, co?
2: Ano.
1: No. Dobře, my si teď pustíme Michala Tučného písničku Povězte ho vejš, jak jste se ji krásně zhostil od začátku do konce. Ještě jednou gratuluju, mějte se moc krásně. Naschle.
2: Naschle, ano.
1: Paráda.
4: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: To byste ho vejšet se houpá písnička, která byla součástí naší pravidelné soutěže Dospíváš to. Tak byste si mohli teď v klidu dospívat, a to v 8 hodin 52 minut v originální interpretaci Michala Tučného. Teď už nás čeká Gledli SV Vítr nad Berounkou. No a za chviličku tu máme 9, to znamená počasí a zprávy, a po 9 už krásně, elegantně vplujeme do dnešního středečního dopoledne. Krásné ráno.
1: Ten už se pomalu končí a nad vodou šedivá, mlha se válí a plazí.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám

potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Country počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až polojasno, ujediněle mlhy. Poté se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší. Lokálně bousky. Později večer na jihovýchodě srážky vydatnější. Od severozápadu budou v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy.
1: U mikrofonu je Petr Šimáček. Dobré ráno. V Brdech po vydatných deštích, ale i jinde teď rostou houby ve velkém. Lesy jsou kvůli tomu plné lidí. Odborníci navíc spekulují, že při příznivém počasí mohou přijít další vlny růstu. Stát začal vyvlastňovat pozemky pro dokončení severovýchodního obchvatu Znojma. Čtyřem vlastníkům má pozemky odejmout a dalším 21 na nich zřídit věcné břemeno. Stavba posledních 750 metrů obchvatu za 269 milionů korun má začít příští rok. V Novém Městě nad Metují pokračuje festival české filmové komedie. Týdenní přehlídka nabízí 12 soutěžních filmů, setkání s tvůrci i doprovodný program. Brno dnes ožije jednou z největších literární akcí roku. Na téměř 30 architektonicky zajímavých místech se uskuteční veřejná čtení z víc než 30 knih za účasti spisovatelů z celého světa.
2: Noc literatury, jež se tradičně koná v Praze, se v brněnských ulicích uskuteční vůbec poprvé v takto velkém rozsahu, a to díky městské části Brno Střed, která je hlavním organizátorem akce. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, začínají v 18 hodin a potrvají do 23. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským záložníkem Mubarakem Sulejmanem. Talentovaný ofenzivní hráč zůstane v pražském klubu až do léta 2031. Plochodrážní hvězda Bartosz Zmarzlik by mohla startovat na 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Pořadatelé se šestinásobným mistrem světa o účasti jednají, závod už potvrdil trojnásobný vítěz Jason Doyle. Na startu budou také Češi Jan Kvěch a Václav Milík. Zprávy pro 16. září jsou tímto u konce. Pěknou středu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona tančí. Krásná písnička, opravdu vystihla ten náboj této úžasné muziky. Takže věřím, že i vy jste si zatančili a tam byla ta krásná rada první, druhá, třetí, čtvrtá odtočka, jo? Takže pokud jste se toho řídili, tak jste si určitě báječně zatančili. Protančit můžete i tuto hodinu tady mezi 9. a 10., která se vztahuje už k 16. zářijovému dopoledni. Vláďa Vah vám přeje nerušený poslech. Čeká nás spoustu muziky a také téma dnešního ranního otazníku. Bude se týkat takového klasického českého fenoménu, který nastává teď opravdu na hojných místech v České republice. No, nechejte se překvapit. V každém případě, ať se vám dobře poslouchá. A pokud náhodou vstáváte, tak krásné probouzení. No a pokud vstáváte, tak nezbývá než tiše závidět, když se jedná o takovou, no, nepříjemnou vlastnost. Jdeme na to. Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now, 5.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak mě napadá, že my Češi se můžeme pyšnit mimo jiné takovými privilegiemi a takovým prvenstvím ve světě, jako je třeba chalupaření, jo? Chataření, návštěva přírody, jo? A tak dále, a tak dále. Ale pozor, týká se to i houbaření, protože každý druhý Čech nebo každý první prostě je zarytým houbařem. A letos ten rok byl takový, že všichni jsme netrpělivě čekali, jak to s těma houbama vlastně bude, že jo? Sucho, vedro, prostě houbám se nedařilo. Ale pozor, pozor, začalo se blýskat na lepší časy. A všichni mi dáte za pravdu, nebo alespoň většina z vás, kdo už jste v lese byli, že ty houby fakt začaly růst. Jo? Ne sice všude, protože já tam u nás na tom Orliku jsem vyrazil do lesa a s prázdnou jsem se vracel po 2 hodinách, takže ani mě, jo, na tož tak houba. Ale třeba o 20 kilometrů dál, tam na Příbramsku někde, tak to se zase vrátili kamarádi, kteří se mi trošku smáli potutelně a zcela oprávněně, protože ti měli teda houby jak máku. Tak samozřejmě jsou kamarádi, takže se podělili. Ale jak jste mohli slyšet třeba od Petra,

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v loučce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nejenom silnice, ale i koleje jsou pravidelnou náplní našeho dopravního zpravodajství. A když jsem ty koleje zmínil, tak tady mám radostnou zprávu, u které zůstaneme chvilinku. Tak vězte, že pokud někde se trápíte nad tím, že jste se nesvezli vlakem v rámci nějakých výluk, tak teď už nemusíte, protože třeba dnes na trati Friedland nad Ostravicí Ostravice ta výluka končí. Stejné je to tedy 16. i na trase Bechyně Tábor, anebo Blatná Nepomuk. Radostná zpráva pro všechny, kteří jezdíte na trase Prostějov Nezamyslice anebo Číškovice Libochovice. Tady vlaková výluka končí zítra, tedy ve čtvrtek. Méně radostné už je to na silnicích, alespoň v rámci dopravních nehod. Havarovalo se na 22. kilometru ve směru na D1, je to Praha 13, je to D0. Další dopravní nehoda je hlášena z Velké Chuchle, je to 12. kilometr. No a Brno-Komín, tady se havarovalo v ulici Kníničské. No a ještě tu máme pohled do Zlína, tady došlo k havárii v ulici 2. května. Tak přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Říká se, co Čech, to muzikant. Říká se taky, co Čech, to ortodoxní houbař. Ano, je to tak. My, český národ, jsme hrdí a pyšní na to, že chodíme do lesa, sbíráme hříbky, když žádný nenajdeme, tak jsme z toho celý smutní. To třeba v takových severských zemích na houby vůbec nechodí. Ty si koupí nějaký žampiony nebo něco v obchodě, že jo, na půtě, ale aby šli do lesa a sbírali tam ty jejich úlovky, které opravdu budou stát za to, tak to prostě ne. Tak třeba budeme mít na ně vliv a naučí se to od nás. No a protože houby a světe div se, a možná jste už na to přišli, začaly po horkém a suchém létě konečně růst, tak je tu fakt, dalo by se říci, houbařská sezona. A já se vás dnes v rámci ranního otazníku ptám, jaký je váš letošní největší houbařský úlovek? No a vy píšete a posíláte fotky, které jsou skvělé. Je to hodně vtipné, protože některé ty příspěvky jsou opravdu velice originální. Tak, napsal nám třeba Milan a ten napsal, houby jsem našel, jo, tak i to se dá takhle charakterizovat. Dokonce tu máme příspěvek, žádný na houby do lesa mě nedonesou moje nohy. Žádný houby ani nic jiného nezbírám, již od malá, napsal nám Pepa. Krásný příspěvek napsala Michaela. Není největší velikosti, jo, ale měl jsem z nich opravdu největší radost. Poslal nám krásnou fotku nějakých 3 houbiček a ty se jmenují Slizák lepkavý. Tak Slizák lepkavý, to vidím poprvé tuhle houbu. Věřím, že nenarazila na nějakého sliváka nebo slizáka lepkavého v mužské podobě. Tak a teď ještě píše, šla jsem pro něj cíleně. Tak to by mě zajímalo, jak to chutná, když tak nám dejte vědět. Jirka nám napsal, jejda, já mám slizáků, ale raději se jim cíleně vyhýbám. No vidíte to. A ještě jeden příspěvek, ahoj Country Radio, u nás v suchovrších hlavně překrásní praváci. Sušičky jedou naplno v plném proudu, řízečky, polévka, prostě všechno vynikající. Moc vás zdravím do Prahy, no a těch krásných fotek je tady opravdu víc než dost. Takže se koukněte na náš Facebook a já slibuju, že na toto houbařské téma si budeme povídat ještě zítra při našem vysílání v rámci pořadu, co se nevešlo do ranního otazníku. No a koho bych vyhodnotil, je tady jeden výherní, ten nám napsal Petr a napsal, já houby miluju, ale nikdy jsem žádnou nenašel. Do lesa tedy nechodím, vždycky pošlu manželku, která přijde za 2 hodiny s plným košíkem. Bohužel už to tak není, protože jednou šla do lesa a už se nikdy nevrátila, pak jsem se dověděl, že si našla v nedaleké hájence hajného. Tak ozvěte se nám, to je příspěvek, který se mi opravdu líbil. Teď už si dáme muziku Lásko, voníš deštěm. Krásná romantika ve vysílání Country Rádia v 9 hodin 42 minut. No a určitě víte, že tuhletu písničku pro vás naspívala Marie Rotrová. No a otextoval ji Jarek Nohavica. Tak nerušený poslech.

0: veselý.
1: Za chviličku tu máme 10. hodinu, takže Vláďa Vlach se s vámi loučí pro dnešní den, ovšem nezoufejte, po 10. tu bude kolega Milan Šmit, s ním samozřejmě nějaké to povídání, soutěže a hlavně báječná muzika. Tak zítra úderem 6. opět naslyšenou.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Country počasí.
2: Dnes odpoledne zataženo v Čechách, večer i na Moravě, déšť, lokálně bouřky. Později budou na západě Čech srážky ustávat, teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo a na východě místy déšť, teploty 16 až 21.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud možno pohodovou středu vám přeje Petr Šimáček. Evropská komise popsala, jak může premiér Babiš vyřešit střet zájmů kolem Agrofertu. Firmu prý může prodat, změnit nastavení svěřenského fondu a vyřadit z něj rodinu, nebo přestat pobírat dotace. Ve Strašnickém krematoriu v Praze se dnes rozloučíme se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Frontmanovi z Jojo Bandu bylo 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Nový Bor dokončil další část cyklostezky, která má v budoucnu propojit město s Českou Lípou. Nový úsek měří zhruba 1,5 km, končí v Chotovicích a stál 37 milionů. Krádež kabelů už pátý den omezuje železniční dopravu mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Některé spoje byly zrušeny a policie po pachatelích dále pátrá.
0: Sport.
1: Hokejisté Třince vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím. Na ledě Karlových Varů vyhráli v předehrávce prvního kola 2-0. Dnes hraje fotbalová Slavie i Sparta, každý tým ale v jiné soutěži, více Petr Plintovič.
2: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetiligový Varnsdorf.
1: Ať vám celá středa 16. září vychází podle plánu, přeje zpravodajství Country Rádia.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

Krátce po 10. hodině vám nádhernou středu přeje teď už Milan Schmidt, Pavel Dobeš a Malina Brothers nám všechno zahájili. Když jsme včera ve vysílání Country Rádia zmiňovali, že středa nám zlomí pracovní týden do druhé poloviny, což může být pro někoho důvod k radosti, tak doufám, že těch důvodů k radosti najdeme mnohem více. Třeba by to mohla být Pavlína Jíčová s Druhou trávou, nebo třeba Rangers s Luďkem Nekudou, a nebo třeba Rosťa Fischer. Rozhodně i nějaké ty informace, budu pro vás mít pozvánku a budu pro vás mít i tu láckou stezku. Tak pojďme na to, příjemný poslech.

0: Bratrátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na procházku s klubem českých turistů. Petr Teringl z Pražského klubu českých turistů nám řekne, kam můžeme vyrazit tentokrát. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to vidíte?
2: No, podvečerní procházky Prahou pokračují ve čtvrtek 17. září pochodem, který se jmenuje Novinky a zajímavosti Prahy. Mm-hmm. Ten pochod startuje na náměstí Jiřího z Poděbrad, tradičně mezi 4. a 6. Vede přes Žižkov a Karlín do Holešovic. Mm-hmm. A patří mezi tematické pochody, o kterých už jsem několikrát říkal. Tentokrát je to s tématem osobnosti a připomíná osobnost Nicholase Wintona. Mm-hmm. Tematické pochody jsou vybrané pochody Prahou turistickou, no a kdo získá razítka všech 11 témat, dostane na konci ročníku dárek. Já už vím, jaký, ale zatím to neprozradím.
1: Ano.
2: No a protože do konce ročníku bude ještě 25 pochodů, takže na všechna témata z těch 11 ještě dojde.
1: Jasně, takže pojďme závěrem ještě pro ty, kteří přišli trochu později, zopakovat, jak tentokrát, tento týden, v kolik hodin, kde?
2: Turistický pochod Novinky a zajímavosti Prahy ve čtvrtek 17. září, start na náměstí Jiřího z Poděbrad od 4 do 6 odpoledne.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a těším se příští týden, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tak je tu zase pár dopravních informací. Na kolejích mám zprávu ztratit 212 Čerčany Světla nad Sázavou v úseku Sázava. Ledečko se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Je zajištěna náhradní autobusová doprava v úseku Sázava Ledečko a zpět v počtu jeden autobus. Takže pochopitelně bude možná trošku plnější, jestli zrovna bude cestovat hodně lidí, ale je zajištěn. Jinak přistavení autobusu náhradní dopravy bude tak nějak v 11.20 před staniční budovu stanice Ledečko. Tolik tedy informace z této trati, no a teď pojďme na dálnice, tam se šoféři teda rozhodně nenudí. Na D0 12. km ve směru Gruzině srážka dvou vozidel, D0 ještě jednou 22. km ve směru k D1, nákladňák a osobák v sobě. Dále máme na D0 na 61. km ve směru k D1, nákladňák a osobák, na D8 na 44. km ve směru na Prahu dva nákladňáky v sobě a ještě na Štěrboholské spojce na úrovni Dubče směrem k Bardonovskému mostu je také dopravní nehoda a je tam po té dopravní nehodě pravděpodobně porouchaný náklaďák, takže počítejte i tady se zdržením. No, je toho poměrně dost, takže šťastnou cestu a pevné nervy. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

pospíš, lásko má. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes nás pozval pan Ladislav Papež na nejvýchodnější bod České republiky. Ten by se neměl při toulkách v nejvýchodnější části naší země vynechat. Nachází se ve východním rohu katastru Bukovec u Jablunkova, v korytě potoka Oleška, který protéká po česko-polské hranici. Státní hranice se v tomto bodě trochu lomí a dále pak probíhá v přímé linii jižním směrem. Nejvýchodnější bod České republiky není vyznačen přímo v potoce, ale nepřímo na břehu hraničním mezníkem číslo římská 1/12a. Dále se tam pak nachází krásný velký kámen s pamětní deskou, informační tabule a turistický přístřešek. Na polské straně je tento bod vyznačen rovněž nepřímo na břehu potoka hraničním kamenem s vytesaným letopočtem 1920. Právě tento rok připomíná definitivní vyřešení hraničních sporů v oblasti Těšínska. Je to moc krásné místo, umocněné atmosférou hustého vlhkého lesa. Pokud budete mít to štěstí a budete tam sami, tak si tamnější atmosféru náležitě vychutnejte. K nejvýchodnějšímu bodu naší republiky se nejsnáze dostanete autem. A to sice po silnici, která vede z Jablunkova přes obce Písek a Bukovec do Polska a dále krátkou úzkou odbočkou těsně před hraničním přechodem Bukovec. Z malého parkoviště, asi tak pro 4 auta, vede lehce přes půl kilometru dlouhá značená cesta kolem přírodní rezervace Bukovec, která chrání podmáčenou rašelinou louku až k popisovanému místu. Nejbližší autobus je zhruba necelé 3 kilometry daleko a nejdostupnější vlaková stanice je v Jablunkově, což vás bude stát výšlap přes 10 kilometrů jedním směrem. Vzdušnou čarou je tento nejvýchodnější bod od toho nejzápadnějšího, vzdálen zhruba 490 kilometrů. Více podrobností o nejvýchodnějším bodu naší vlasti hledejte například na webu turistika.cz. Panu Láďovi Papežovi moc pěkně děkuji za zajímavý tip. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.

0: Parádní hlas, parádní melodie, parádní písnička. North Alaska Johnny Horton ve vysílání Country Rádia dospíval těsně před 11. hodinou, to znamená, že já vás zvu teď na kulturní pozvánky, které pro vás má už připraveny Tereska, pochopitelně ještě předtím také předpověď počasí. Co nás čeká v příští hodině? Dáme si jednu hudební novinku, a to takovou, že ji ještě v podstatě nikde nikdo neslyšel, kromě těch, kteří nahráli, což je důležitá informace, takže opravdová premiéra se vším všudy. To je asi takový ten úvod k tomu, co by se v příští hodině mohlo zdát nejzajímavějším. Pak tam bude i pozvánka na ranní vysílání s Láďou a Kačkou. No, já myslím, že také nějaká ta muzika by se tam našla, kterou už máte rádi a kterou třeba znáte, které nejsou novinkou, takže třeba Hoptropáci zaspívají svůj Podběl, anebo si dáme i Texmeny s Vrátil Vyskočilem a písničku Sestřelen. Ale k tomu všemu se můžeme dostat až po 11. hodině. Teď už pojďme na předpověď počasí a pak tedy na kulturní pozvánky. Vyražte někam.
1: Country počasí.
2: Dnes odpoledne zataženo v Čechách, večer i na Moravě, déšť, lokálně bouřky. Později budou na západě Čech srážky ustávat, teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo a na východě místy déšť, teploty 16 až 21.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Doforoty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

11 hodin a 6 minut, Hoptropáci, tak jak jsem slíbil, a další hlas, který byste už asi mohli znát, protože ho hrajeme poměrně často, dokonce tahleta dívka jako účastnice talentu Country Rádia, jezdí na parinky Country Rádia a byla i na Fontánách, jmenuje se Eliška Kotlínová a písnička Fanin je být volná. Právě teď dozněla a já jsem si ji nechal takhle v playlistu hlavně proto, že když jsem sliboval, že zazní nějaká novinka, tak to bude právě novinka od Elišky Kotlínové. Já ji budu za chviličku volat, její táta mi totiž poslal její úplně novou nahrávku, která se jmenuje Já to překonám, a je to tak čerstvá nahrávka, že vlastně v podstatě skutečně kromě kapely a pár příbuzných ji zatím ještě nikdo neslyšel, takže je to naprostá premiéra, nejen rádiová, ale vlastně jako premiérová možnost si tuhletu písničku poslechnout, a já se samozřejmě Elišky zeptám, co a jak kolem toho, tedy v kukátku Country Rádia více. Teď Ivan Černý a Country Band Dobrou noc, Irene. Tak hlavně Irenky neusínejte, to by bylo škoda.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební Kukátko. Já teď volám naši spřízněnou duši, a sice zpěvačku Elišku Kotlínovou. Eliško, ahoj.
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
1: Když říkám spřízněnou duši, myslím to tak, že vlastně v Country Rádiu máme rádi tvoje písničky a i proto se objevuješ na parníku Country Rádia, i proto tě ve vysílání Country Rádia hrajeme, ale dlouho jsme se neviděli, takže moje otázka směřuje k tomu, co je u tebe nového.
2: U mě je nového ne úplně teda mnoho, ale nějaké věci by se našly. A konkrétně věc, kterou jsem teďka udělala a která je nejnovější, tak je to, že začínáme připravovat nové písničky. Aha. A jednu písničku jsme teďka dokonce natočili ve studiu a chystáme s ní tenhle týden vyjít ven. A já doufám, že ji posluchači Country Rádia třeba taky někdy uslyší a že se jim bude líbit jako i ty ostatní písničky, které hrajete a za které mám moc radost, že dostávám odezvu, že i posluchači z nich mají radost, že je slyší.
1: No tak my tu písničku pustíme určitě, dokonce to možná stihneme dříve, než se objeví na sítích, protože tvůj teďka mi ji poslal, takže já ji mám k dispozici, tak ji mám připravenou a pustíme ji za chviličku, ale chci se zeptat, může být tahle ta písnička opravdu už jako příslibem třeba dalšího alba?
2: Já bych byla ráda, kdyby to byl takový první krok k tomu nějakému dalšímu tvoření. A my máme nějaké věci připravené, úplně nechci slibovat ještě celé album, ale určitě po kouskách bych chtěla dávat ven další tvorbu, protože teďka dlouhou dobu jsme nic nedělali, takže bych to zase chtěla nastartovat. Tahle písnička bude zase v duchu takovým jako country. Dali jsme tam do ní banjo, housle, měla by být taková zase jako svižná od podlahy, jak se říká. Takže uvidíme, příslib zatím bych nechtěla slibovat. Ale myslím si, že by to mohl být takový jako první krok k něčemu dalšímu.
1: Možná se tím pádem nabízí i to, že bys nás mohla tady navštívit v Country Rádiu a trošku bychom pohovořili o tom, jak vlastně od talentu Country Rádia a prvních fontán tvoje kariéra postoupila.
2: To by byla velmi ráda, já se s tebou vždycky povídám taky velmi ráda, takže určitě za vámi ráda přijedu. Teďka toho mám nicméně hodně, takže doufám, že se nám podaří najít nějaký společný termín, ale ráda bych popovídala o tom, co vlastně teďka se děje, o tom, co chystáme, o nějakých těch nových písničkách, tak doufám, že se co nejdřív sejdeme.
1: To budu moc rád a rozhodně si teď pustíme písničku, kterou jsem tedy dostal k dispozici. Měj se moc hezky a těším se na naše povídání, na naše setkání. Ahoj.
2: Ahoj, já jsem moc ráda, že takhle posluchačům budeš moct teďka představit úplně takovou předpremiéru mojí písničky. Já to překonám, všechny zdravím, ještě jednou moc krát děkuji a mějte se všichni krásně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací. Začínáme na kolejích a připomínáme, že na trati 212 Čerčany Světlá nad Sázavou platí to, že v úseku Sázava Ledečko se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Provoz je tam přerušen, je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Ledečko Sázava, Sázava Ledečko. Tak s tím prosím počítejte. Na dálnicích to teď vypadá tak, že aktuálně nám hlásí, že Štěrboholská spojka na úrovni Dubče směrem k Bardovskému mostu stále dořešuje dopravní nehodu a porouchaný nákladní automobil. Na D0 na 61. kilometru ve směru k D1 se také stále řeší srážka nákladního osobního auta a platí na D4 také na 47. a půl kilometru ve směru na Strakonice uzavřený nebo neprůjezdný levý jízdní pruh, protože se tam povoluje pneumatika roztrhaná, tak i tam dávejte prosím pozor. To byly další zprávy z dopravy, ty další očekávejte potom po 13. hodině. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa
2: ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Tak tohle byl slibovaný Vráťa Vyskočil a než se úplně rozloučíme s dnešním dopolednem, tak pro vás mám ještě pozvánku, nebo tu pozvánku má vlastně Vláďa, aby vám řekl, co vás čeká v zítřejším ranním vysílání.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tak věřím, že jste všichni během dneška v pořádku a že se těšíte na zítřek, protože ten zítřek bude v našem vysílání alespoň od 6. do 10. hodiny ranní, i když samozřejmě potom taktéž doslova napěchovaný informacemi a samozřejmě krásnou muzikou. A jestli pak víte, co mají společného tato jména Karel Zich, Karel Gott, Michal Tučný nebo skupina Rangers Plavci, tak to se dovíte právě zítra. Samozřejmě budeme také soutěžit, to je taková ta klasika. No a mě nezbývá, než vám popřát, ať se vám dneska daří, no a zítra úderem 6. Ahoj a naslyšenou.

0: A to už je z dnešního dopoledne úplně všechno, je tady 12. hodina, včetně předpovědi počasí a dalších zpráv Country Rádia a samozřejmě také poledního menu, které nám zahájí písnička Michala Tučného, pak si dáme ještě Marieny a pak budeme opět soutěžit tak jako téměř každý den. Takže poslouchejte, pokud rádi soutěžíte, držím palce, ať to padne na vás, pokud neradi soutěžíte, pak si dopřejte něco dobrého k jídlu a poslechněte si polední menu, které bude plné české muziky.
1: Country počasí.
2: Dnes odpoledne zataženo v Čechách, večer i na Moravě, déšť, lokálně bousky. Později budou na západě Čech srážky ustávat, teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo a na východě místy déšť, teploty 16 až 21.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Dospívala svoji písničku Zrcadla, moc hezké, 12 hodin a 9 minut a před námi jsou Hobousáci, Vítek Tučný a Jindra Šťáhlavský, zaspívají svoje písničky a v nich je ukryto nějaké tajemství, které vám dnes otevírá cestu k té drobné ceně, kterou nabízíme, a sice k cedulce Country Pes, který hlídá vaši nemovitost. Získat to může ten, kdo právě v písních, které zazní, a sice v písních Dům u smutný víly nebo Dům smutný víly, Poslední relí a Jaro, najde společné téma, tedy slovíčko, které se tam někde opakuje, a téma, které tam je zopakováno ve všech třech písních. Ten, kdo na to přijde a dovolá se na číslo 210 323 333 po odehrání třetí písně jako první, no tak ten získá tedy tu tabulku, o které jsem hovořil. Takže drobná soutěž, k tomu pochopitelně dobré jídlo a hlavně skvělá muzika. Kromě těchto třech písní nás čeká třeba ještě Robert Křesťan, Pacifik a nebo Věra Martinová, ale bude toho mnohem více. Tak hezký poslech, dobrou chuť a pojďme si hrát. Rád.

jeli. A rachot výfuků láme se o stěny skal. 35 hodin už trvá má poslední rally. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodník tratí.

Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Tak dozněla písnička Jindry Šťáhlavského s názvem Jaro a byla to vlastně poslední písnička, kterou jsme si zasadili do dnešní soutěže. No a já věřím tomu, že jste poslouchali pozorně a že jste vlastně nalezli to slovíčko, které se tam několikrát zopakovalo a tím pádem bychom se měli k tomu tématu dostat. Já jsem odblokoval telefon 210 323 333 a pojďme se podívat, co si o to myslíte. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, tak to je zázrak, že jsem se dozvolala, tady Petra.
1: Petro, zdravím, zázraky se dějí, no a povídejte, co jste tam objevila jako společné téma, jestli navíc ten zázrak bude mít i nějaký efekt?
2: Já si myslím, samozřejmě to může být něco jiného, ale myslím si, že to je jako vzdálenost tratí, nebezpečí, pád, zatáčky a jako nebezpečné cesty.
1: No, bohužel, Petě, musím říct, že je to opravdu něco jiného. Jak jste přesně řekla, může to být i něco jiného a je to mnohem prozaičtější, respektive je to mnohem jednodušší. Jde nám tam o jedno slovíčko, které
2: charakter... Aha, tak já bych zkusila trasy.
1: Ne, tak nejsou to trasy. Bohužel, dobře. Je milý to, Peťo.
2: Nevadí, příště. Já jsem to bez dovolila.
1: Jasně, je to sice bez efektu, ale ta zase třeba už jsou proražený linky a příště to bude jednodušeji. Jo?
2: Děkuji moc. Takže taky. Týden zdravím posluchače Country Rádia.
1: Vám taky, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak jdeme dál, je to něco jiného, co se tam objevovalo v těch písních, schválně můžete to zkusit. Někdo to zkouší znovu, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Rádio.
3: Dobrý den, já jsem Miloš a já si myslím, že by to mohlo být Počasí mlha.
1: Taky by to tak mohlo být, ale taky to není ono, Miloši. Bohužel, opět musím vám poslat smuteček takhle. Není, no, něco jiného. Mějte se hezky, nashledanou. No, tak je to těžší dneska, je to složitější, jen co je pravda, ale to slovíčko se tam opravdu objevovalo. Ale jak říkáme vždycky, těch témat může být více, jenom to, které si myslí, že je to nejhlavnější náš hudební dramaturg, tak to platí. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Ivan.
1: Ivane, tak zdravím, tak co, do třetice dáme to?
4: No, uvidíme, no.
1: Zkuste.
4: Noc, jestli se tam neobjevovala.
1: Co jste říkali, jako já jsem nerozuměl?
4: Noc.
1: Noc? No, noc tam taky byla, ale taky to není to téma. Není, je to něco trošičku jiného. Je to malinko něco jiného. Tak ani na potřetí, bohužel, je mi líto. Mějte se hezky, nashledanou. No tak to je dneska opravdu složité, takže to zkusíme ještě jednou a pokud to neuhádneme teď na počtvrté, tak já bych zkusil nápovědu nějakou, tak pojďme to zkusit, ale teď ještě jednou. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló?
5: Haló, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, slyšíme se.
5: Tady Olga.
1: Olga, paní Olgo. Tak povídejte, co jste tam objevila vy?
5: Já jsem tam objevila poslední jízdu.
1: Není to ani poslední jízda, bohužel. Bohužel. Není. Je to těžké dneska, je mi líto. Mějte se hezky, nashledanou. Tak já jsem slíbil nějakou nápovědu v tuhletu chvíli, tak s ní také, nebo tak s ní přicházím s tou nápovědou. Ta nápověda k tomu slovíčku, které hledáme, je to, je to vlastně určitý stav, který donutil hrdinu, například v písničce Jaro, aby vyrazil do té škaredé noci, aby vyrazil hledat pomoc. Tak ten stav, který tam byl popisován, tak to je to, co my hledáme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
6: No ale já si myslím, že to je horečka.
1: Je to tak, ale já nevím, kdo volá, ahoj.
6: Jarda volá.
7: Jarda, ahoj.
1: Jarda, ahoj, tak je to tak správně. Jardo, odkud voláš?
6: A z Jeřimova.

0: Tak dobrý, dobrý, tak to máme za sebou, nakonec jsme to dali na počtvrté nebo na popáté, teď už nevím, bylo to složitější, no, podívejte se, jak to tam ten hudební dramaturg do toho schoval. No teď už je to všechno bez tajemství, naopak, teď je to o tom, že si dáme něco dobrého k jídlu a jak jsem řekl, Robert Křesťan, Karel Kahovec, Pacifik, Nezmaři, Věra Martinová, ale třeba také Mirek Hofman, ti všichni nám zaspívají k dobrému obědu, takže dobrou chuť, příjemný poslech.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Tak stařička píseň Pramen lásky v podání Nezmarů nás dovedla do 36. minuty po 12. hodině a já koukám do kalendáře, 16. září má svátek Ludmilka, takže všem lidunkám přejeme všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku, tak jako vždy.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Dopolední menu na Country Rádiu.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká.

Tak tohle byl skvělý moderní folk, Tony Joch a přátelé, písnička Modré nebe. Kdo si potrpí na moderní folk, tak pro ně mám dobrou zprávu. Následuje Jelen a Rozlučková, další skvělá moderní, řekněme folková věc. No, kdo si potrpí více na country muziku, tak ještě do konce hodiny stihneme jednu country písničku. Ta bude úplně poslední v téhleté hodině, ale hlavně vás chci pozvat na večerní pořad po 19. hodině, který bude ryze countryový. Sice bude povětšinou v angličtině, protože Country Time, který připravuje Miloš Keller, je o té pravé, originální americké country a jinak to nebude ani dnes, ale prostě bude to hodina plná country muziky, takže si to nenechte ujít. A teď už slibovaný Jelen a Rozlučková.

0: Pavel Vožňák, Muž se srdcem kovboje, je poslední písnička dnešního poledního menu, písnička, kterou mám opravdu rád, je z roku 2005 a moc rád ji poslouchám, je to hezký příběh. Jinak ale před námi teď už předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, to znamená i hodina po 13. před námi Petr Spálený, Motel Nonstop a Nové struny, Hospoda u Taterů. Nové struny, to je kapela, kterou vede vlastně náš kolega Kuba Jiroušek a k této písničce natočili moc pěkný klip, tak pokud byste chtěli zajít aspoň imaginárně do hospůdky u Taterů, tak můžete na YouTube najít právě klip Nových strun a můžete tam být společně s nimi. Jinak vás pozvu ale v příští hodině na jiné místo, na nehudební akci, ale to už si nechám skutečně až po 13. Takže příjemný poslech a dobrý den.
1: Country počasí.
2: Dnes odpoledne zataženo v Čechách, večer i na Moravě, déšť, lokálně bousky. Později budou na západě Čech srážky ustávat, teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo a na východě místy déšť, teploty 16 až 21.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemnou středu vám přeje Petr Šimáček. Průzkum znečištěného území na Šumavě provádí ženisté a chemici. Na základě informací z místa pak vláda v pondělí schválí další postup. Po včerejším policejním zásahu na radnici v Nymburce zadrželi 5 lidí, včetně starosty. Nikdo zatím nebyl obviněn a všechny propustili. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření na ovlivňování veřejných zakázek. Vlaky v Plzeňském kraji bude vypravovat Arriva se svými 12 bateriovými elektrickými soupravami. Dopravce v soutěži 4 uchazečů nabídl nejnižší cenu. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
2: 6 by jich mělo vyjezd v roce 30, 6 v roce 33. Na těch prvních 6 je přislíbena dotace, o kterou musíme požádat do konce letošního roku. To výběrové řízení byly 4 účastníci, z nichž nejlevnější nabídka teda byla od firmy Arriva.
1: Jihomoravští hasiči během týdne vytahovali už druhého člověka ze studny, tentokrát 83-letou ženu v Dubňanech na Hodonínsku. Seniorka se nadýchala oxidu uhličitého a skončila v nemocnici.
0: Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Martin Vitík bude mít v Boloni nového kouče. Italský klub po pouhých 4 zápasech odvolal Tedesca a nahradí ho Paladino. Hvězdný cyklista Pogačar se necelé 3 týdny po těžkém pádu na Vueltě vrací k tréninku. Zatím šlape jen doma na stacionárním kole a dále se zotavuje po operaci klíční kosti. Po pádu měl také zlomený krční obratel a otřes mozku. Pro tuto chvíli je to ze zpravodajství všechno.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: a s pivem.
1: Všechno, co jsem slíbil před 13. hodinou, jsem splnil, tedy alespoň do té míry, že Petr Spálený a Nové struny zaspívali. Teď vám ještě dlužím tu pozvánku, tak ano, za chviličku v kukátku Country Rádia vás pozvu do muzea do Budějic. A co se tam chystá, to už nám prozradí pan Svoboda za chviličku.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Po delší době volám do Českých Budějovic, konkrétně do muzea. Na telefonu mám pana Svobodu. Dobrý den, pane Svobodo.
2: Krásný, hezký den všem.
1: Tak kdybychom vyrazili do Budějovic, do muzea, na co se tam můžeme tento týden těšit?
2: Tak určitě doporučíme výstavu Masožravky na terase, která už je u nás v podstatě tradicí několik let. A opět tu máme naše úžasné autory Markétu Aubrechtovou Dlouhou a Martina Dlouhého, kteří vlastně v rámci svých cest nejenom, že teda Masožravky fotí, ale zároveň mají i svou pěstírnu tady na Borku Českých Budějovic a my tak máme jedinečnou možnost mít každý rok více a více zajímavých exponátů. Máme hned několik novinek a určitě doporučujeme se návštěvníkům na to podívat, protože samotnému mi z toho přecházeli oči.
1: Jasně, tohle je velmi vděčná výstava. Vím, že každoročně mluvíme o tom, že má velký úspěch. Hned se zeptám, je i prodejní, dá se tam něco koupit?
2: Ano, určitě, výstava je prodejní, opravdu je z čeho vybírat. Markéta i Martin vlastně zájemcům poradí nejenom s tím správným výběrem těch rostlin, ale zároveň poradí, jak správně o ně pečovat, jak je pěstovat. Mají k dispozici i různé speciální substráty a podobně, takže to jsou určitě neocenitelné rady, které návštěvníci můžou mít též.
1: Takže děkujeme za pozvánku a závěrem řekněte, kde tedy můžeme výstavu vidět, ať je to úplně přesné a hlavně dokdy.
2: Ano, je to v historické budově jeho Českého muzea v Dukelské ulici. Výstava trvá do neděle 20. září a otevřeno máme vždy od 9 do 17.30, takže všechny zveme, ať už máte rádi mucholapky, láčkovky, rosnatky, tučnice nebo bublinatky, opravdu výběr je široký. Těšíme se na všechny, kteří tam přijdou.
1: Všechny Adély jsou připraveny a budou večeřet ve chvíli, kdy přijdeme. Děkujeme za pozvánku. Mějte se hezky a těším se příště naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také dnes a také teď máme ještě platné nějaké polodenní výluky, tak se pojďme podívat třeba na první polovinu, protože je jich poměrně dost. Liteň, Lochovice, Moravský Beroun, Valšov, Beroun, Zdice a Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice. To jsou místa, kromě jiných, kde budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Na ty ostatní se podíváme třeba v příští hodině, ale teď pojďme rychle na dálnice, i tam jsou nějaké problémy. D1 hlásí na 301. až 302. kilometru ve směru na Brno porouchané vozidlo. Jde o osobní auto s vozíkem a má defekt, takže počítejte s tím, že tam může být nějaký pohyb osob. Na dálnici D5 se plně pracuje a to vás určitě zdrží. Zdržet vás ovšem může i pomalu jedoucí vozidlo údržby, které uzavírá levý jízdní pruh například mezi 80. a 67. kilometrem ve směru na Prahu. Podobná situace je ovšem i v protisměru, kde také pomalu jedoucí vozidlo údržby uzavírá levý jízdní pruh. No a zdržíte se i na D2 a to v koloně mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Brno. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
5: Když pustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
8: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
9: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
8: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
9: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
8: Aha, takže probouzeného, ne?
9: No, vždyť to říkám.
8: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skupina Pacific a Marcela Voborská se nám představila jako první dáma country music a my si teď dáme pozvánku na nedělní pořad, který se jmenuje Album týdne. Ano, 20. tedy tuto neděli navážeme na srdcem country z tohoto týdne a poslechneme si jedno z nejzásadnějších folkových alb 80. let od Slávka Janouška, Kdo to zavinil. Pokud si texty z tohoto alba zasadíme do atmosféry tehdejšího režimu 80. let, pak s velkou úctou a obdivem budeme vnímat právě odvahu Slávka Janouška a znovu si prožijeme ten pocit vzdoru, který se vznášel nejen nad Portou jako kouř nad vodou. Takže tady malá ukázka Jakubovi.

0: Končí nám tedy další hodinka. Já jsem vás v téhleté hodině pozval na Masožravky do Budějic a taky na album Týdne se Slávkem Janouškem a Láďa Vlach vás zase pozve na zítřejší ranní vysílání Country Rádia. Aby toho nebylo málo, tak po 14. hodině vás Tereska pozve na spoustu míst, kde se něco děje.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tak věřím, že jste všichni během dneška v pořádku a že se těšíte na zítřek, protože ten zítřek bude v našem vysílání alespoň od 6. do 10. hodině ranní, i když samozřejmě potom taktéž doslova napěchovaný informacemi a samozřejmě krásnou muzikou. A jestli pak víte, co mají společného tato jména Karel Zich, Karel Gott, Michal Tučný nebo skupina Rangers Plavci, tak to se dovíte právě zítra. Samozřejmě budeme také soutěžit, to je taková ta klasika. No a mě nezbývá, než vám popřát, ať se vám dneska daří, no a zítra úderem 6. Ahoj a naslyšenou.
2: Country počasí.
3: Dnes odpoledne zataženo v Čechách, večer i na Moravě, déšť, lokálně bousky. Později budou na západě Čech srážky ustávat, teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo a na východě místy déšť, teploty 16 až 21.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Doforoty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

Dostali jsme se za 14. hodinu epidemie Cestu najdu, to je písnička, kterou jsme si právě teď poslechli. Tuhle tu písničku bychom mohli třeba přiřadit k Tulácké stezce, proč ne? Ale jinak zase tu bude další pozvánka v Kukátku Country Rádia. Já si myslím, že ty pozvánky jsou důležité, jak byste se jinak dověděli, co se kde děje. Tak poslouchejte a pokud máte blízko třeba do Ostravy, tak právě v Kukátku Country Rádia mezi 14. a 15. pozvánka do Ostravy bude následovat.

0: Bratrátkem Country Rádia.
1: A je tady další pozvánka na tuto sobotu na zajímavou akci. Pozve nás na ní Lenka Mandoli. Já vás zdravím, Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, o jakou jde akci, o co se jedná?
2: Jde o akci, kde se prezentuje převážně ženská tvorba. Uh-huh. To nejenom hudební, ale i výtvarno, bude tam tanec, budou tam nějaké workshopy, budeme se učit malovat, budeme se učit tanit, budeme se učit zpívat a hrát na tělo. Jde o druhý ročník, název akce, aby bylo jasné, že jde o ženskou akci. Název akce je Migréna Fest, Migréna Women Art Fest. A pořádáme už druhý ročník s Teodorou Klacovou. Bude se konat v sobotu, tuto sobotu 19.9. v klubu Hudební bazar v Ostravě od 17 hodin. A tímto tedy zvu všechny z okolí blízkého, třeba i vzdálenějšího, ať se přijdou podívat, ta akce bývá velmi pěkná a pánům je také vstup povolen, akorát tedy na pódiu budou převážně ženy.
1: Ano, ano.
2: Na pódiu a všude kolem budeme mít výstavu obrazu a podobně.
1: Jasně, tak ten název Migréna Fest, jak myslím, že má nejrůznější podtexty a muži chápou, takže rádi se přijdou podívat určitě. A jinak, když jste mluvila o tom, že je to velmi pěkná akce, tak by to asi určitě, protože jsme v Country Rádiu, podtrhlo to, že zdůrazníme, o jakou muziku tam jde.
2: Jde převážně o folkovou muziku, vystoupí tam Teodora Glacová, což je de facto kapelnice kapely Manželská krize, možná jsem to teď řekla špatně, nevím, jestli je kapelnice. Dále tam vystoupí Eva Mor, která má přesah až do nějakých kořenů beskydských. Vystoupí tam Radka písnička Nýdlová, říká se jí Radka písnička, protože to je v podstatě písničkářka, která nejenom skládá svoji tvorbu, ale hlavně hraje starou tremskou píseň. Krásně zpívá písně Jitky Vrbové a podobně. A já tam tedy zahraji svoji klasickou folkovou tvorbu.
1: Tak je to jasné, že to patří k nám do rádia a určitě milá pozvánka. Tak úplně závěrem, teď klidně heslovitě, kdy, kde, v kolik hodin?
2: V sobotu 19.9. v 17 hodin v Ostravě v klubu Hudební bazar, je to na ulici Nádražní.
1: Lenko, děkujeme za pozvánku, ať se vám to vydaří, ať vás nebolí hlava. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc. Naschle.

0: Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích doplním slíbené polodenní výluky, které platí dnes až do 16. hodiny. Jde ještě o úseky Prostějov, Nezamyslice, Čížkovice, Libochovice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. I tady počítejte s přesedáním. No a teď pojďme na dálnice. Tak jednak tady mám zprávu z D8 na 46,5 km ve směru na Ústí. Došlo k nehodě, jsou tam dvě havarovaná vozidla. Průjezd je možný, ale projíždějte opatrně. No a pak jsou tu taková ta známá místa. Už víceméně D1 177 až 196 km ve směru na Ostravu. Pozor, tvoří se kolona vozidel. Kolonu najdete i mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Brno na dálnici D2. Na D5 pozor, od 4. a 5. do 1. kilometru ve směru na Prahu asi 3-kilometrová kolona. A kolonu určitě najdeme i na dálnici D11, a to v úseku mezi Sackou a Poděbrady, to znamená od 25. do 35. kilometru, a to obousměrně. Tady se pilně pracuje na silnici a doprava je tam velmi hustá. Takže všem přejeme i v tuto chvíli šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla,

když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do neděle.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes nás pozval pan Ladislav Papež na nejvýchodnější bod České republiky. Ten by se neměl při toulkách v nejvýchodnější části naší země vynechat. Nachází se ve východním rohu katastru Bukovec u Jablunkova, v korytě potoka Oleška, který protéká po česko-polské hranici. Státní hranice se v tomto bodě trochu lomí a dále pak probíhá v přímé linii jižním směrem. Nejvýchodnější bod České republiky není vyznačen přímo v potoce, ale nepřímo na břehu hraničním mezníkem číslo Římská 1/12A. Dále se tam pak nachází krásný velký kámen s pamětní deskou, informační tabule a turistický přístřešek. Na polské straně je tento bod vyznačen rovněž nepřímo na břehu potoka hraničním kamenem s vytesaným letopočtem 1920. Právě tento rok připomíná definitivní vyřešení hraničních sporů v oblasti Těšínska. Je to moc krásné místo, umocněné atmosférou hustého vlhkého lesa. Pokud budete mít to štěstí a budete tam sami, tak si tamnější atmosféru náležitě vychutnejte. K nejvýchodnějšímu bodu naší republiky se nejsnáze dostanete autem. A to sice po silnici, která vede z Jablunkova přes obce Písek a Bukovec do Polska a dále krátkou úzkou odbočkou těsně před hraničním přechodem Bukovec. Z malého parkoviště, asi tak pro 4 auta, vede lehce přes půl kilometru dlouhá značená cesta kolem přírodní rezervace Bukovec, která chrání podmáčenou rašelinou louku až k popisovanému místu. Nejbližší autobus je zhruba necelé 3 kilometry daleko a nejdostupnější vlaková stanice je v Jablunkově, což vás bude stát výšlap přes 10 kilometrů jedním směrem. Vzdušnou čarou je tento nejvýchodnější bod od toho nejzápadnějšího, vzdálen zhruba 490 kilometrů. Více podrobností o nejvýchodnějším bodu naší vlasti hledejte například na webu turistika.cz. Panu Láďovi Papežovi moc pěkně děkuji za zajímavý tip. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Přišel čas se rozloučit, přátelé, před námi 15. hodina, Miloš Keller ve studiu, já vám přeji krásné odpoledne s Milošem i celý jeho večerní pořad Country Time si užijte úplně 100%, no a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, teď ještě předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší na Moravě a ve Slezsku, do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné středeční odpoledne od mikrofonu přeje Petr Šimáček. Nejúčinnější manipulace nestaví na smyšlených problémech, ale na skutečných frustracích lidí, jako je zdražování nebo nedůvěra v instituce. Vždy je k nim ale přiřazen falešný viník. Ukazuje to analýza českého dezinformačního prostředí. Výzkumníci zaznamenali stovky případů koordinovaného sdílení obsahu, zejména na Facebooku, kde se stejné příspěvky a komentáře šíří v řádu sekund. Nejčastějšími tématy byly nedůvěra ve stát, kritika EU a tvrzení, že sankce proti Rusku poškozují českou ekonomiku. Modernizace železničního uzlu Česká Třebová komplikuje nečekaný sesuv podloží. Stavba se kvůli tomu zpozdí zhruba o 2 měsíce, provoz na trati se nicméně podařilo zachovat. Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek.
2: Zámek Berchtold u Velkých Popovic přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy Českého království a je rozšířena sbírka poštovních známek. Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Cyklisté zase ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Novinkou sezóny je také nová linka krasobusu číslo 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží Karlštejn a pokračuje přes Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Hlásnou Třebáň. Dobrý výběr cíle výletu přeje Luboš Dvořák.
1: Poláka zbyli v Ostravě při charitativní cyklojízdě. Podle napadeného na ní zaútočili kvůli žluto-modrému klobouku, který považovali za symbol Ukrajiny. To jsou ale také barvy historické země Horní Slezsko. Jedinou výhodou je, že sbírka na léčbu jeho partnerky po incidentu výrazně vzrostla.
0: Sport.
1: Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen a poprvé se pojede sprint v Monaku. Ročník 2027 začne v březnu v Bahrajnu a skončí v prosinci v Abu Zabí. Oproti letošku vypadnou Zandvoort a Barcelona, naopak se vrátí Portugalsko a Turecko. Tolik středeční odpolední zprávy.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdálej. Tenhle sprint zas zmizí,

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je pokračování odpoledního vysílání Country Rádia, respektive začátek další hodinky. To obstarali z hudebního hlediska Pavel Bobek a Robert Křesťan a také skupina Marien. A čeká nás Vander do 50. Tom Petty, pozdní sběr Ringo Starr na Country Rádiu, Mirek Černý a nebo Žalmana Spol. V kukátku nebude chybět zajímavá pozvánka a dopravní informace v půl. Tak ať se vám při poslechu Country Rádia všechno daří.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

0: Pátkem Country Rádia.
1: S paní inženýrkou Danou Javůrkovou, předsedkyní Spolku na ochranu zvířat Dobřížsko, zapsaný spolek, si obvykle povídám o umisťovacích výstavách koček. A nejinak to bude i v tomto vstupu. Já vás zdravím, dobrý den. A kde
2: dobrý
1: se
2: den,
1: opět taková výstava koná? Povídejte.
2: Výstava se koná už tuto neděli, to znamená 20. září a koná se na obvyklém místě, kde máme výstavy, to znamená na Praze 5 v Košířích, ulice Holečkova 10 a objekt se jmenuje Gabriel Hloci. Je to bývalý klášter svatého Gabriela.
1: Od kdy do kdy se výstava koná?
2: Začínáme v 11 hodin a končíme v 16 hodin odpoledne.
1: Zeptám se, pokud posluchači třeba ještě neslyšeli, když se mi tam nějaká kočka bude líbit, nebo já se budu líbit jí, tak si ji můžu tam odtud odnést?
2: Ano, přímo z výstavy si zájemce může vybranou kočičku odnést.
1: A když budu třeba chtít jenom kočičkám něco přinést, nějaké granule nebo něco takového, to lze taky?
2: Ano, budeme moc vděční. Tentokrát máme hodně kočiček v péči, máme hodně koťat a každá kapsička, každá konzervička se počítá. Takže budeme ještě, moc vděční.
1: Takže ještě jednou místo a datum?
2: Gabriel Hloci, Holečkova 10, Praha 5, tuto neděli 20. září od 11 do 16 hodin. Budeme se na vás těšit.
1: Říká paní inženýrka Dana Javůrková, předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Dobřížsko. Já vám za to děkuji, nejenom za ten rozhovor, ale i za to, že pečujete o ty kočičky. Mějte se hezky a přeji hodně umístěných koček. Naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: Nejvíc country a českých písniček.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl čtvrté a jsou tu dopravní informace D1. Na dojezdu do Brna kolona začíná už u odbočky na Rosice. D8 u exitu 45 na Litoměřice je dopravní omezení a ještě k tomu dopravní nehoda hned za ním. Počítejte s kolonou. Šestka. Za Bochovem je dopravní nehoda. Ve směru z Prahy jezdí se Kyvadlově. Dávejte pozor, opatrně do kolony dojíždějte. Podobně 27 u odbočky na Malé Březno je dopravní nehoda několika vozidel a projíždí se tam velmi obtížně. Krátký pohled do Prahy, počítejte s tím, že je neprůjezdná Radlická, a to v blízkosti Nových Butovic kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Posloucháte Country Radio a koho na něm? Tohle byl Jiří Grossman, Vzdálené bubny, předtím Willie Nelson, Over the Beautiful World. A kdo na nás čeká dál? Karel Kryl a Nevidomá dívka, skupina KTO a Ricatado a možná dojde ještě na někoho dalšího do 16. hodiny.

slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na oči.

0: Tak se nám do této hodinky vešla ještě skupina Prospekt a Duch času. Ovšem Duch času neúprosně napovídá, že je 15 hodin a 57 minut. Čas tak akorát na Petra Šimáčka na počasí a po 16. hodině opět Petr Šimáček, tentokrát jako zprávař.
1: Country počasí.
2: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemnou středu vám přeje Petr Šimáček. Průzkum znečištěného území na Šumavě provádí ženisté a chemici. Na základě informací z místa pak vláda v pondělí schválí další postup. Po včerejším policejním zásahu na radnici v Nymburce zadrželi 5 lidí, včetně starosty. Nikdo zatím nebyl obviněn a všechny propustili. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření na ovlivňování veřejných zakázek. Vlaky v Plzeňském kraji bude vypravovat Arriva se svými 12 bateriovými elektrickými soupravami. Dopravce v soutěži 4 uchazečů nabídl nejnižší cenu. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
2: 6 by jich mělo vyjet v roce 30, 6 v roce 33. Na těch prvních 6 je přislíbena dotace, o kterou musíme požádat do konce letošního roku. To výběrové řízení byly 4 účastníci, z nichž nejlevnější nabídka teda byla od firmy Arriva.
1: Jihomoravští hasiči během týdne vytahovali už druhého člověka ze studny, tentokrát 83-letou ženu v Dubňanech na Hodonínsku. Seniorka se nadýchala oxidu uhličitého a skončila v nemocnici.
0: Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Martin Vítík bude mít v Boloni nového kouče. Italský klub po pouhých 4 zápasech odvolal Tedesca a nahradí ho Paladino. Hvězdný cyklista Pogačar se necelé 3 týdny po těžkém pádu na Vueltě vrací k tréninku. Zatím šlape jen doma na stacionárním kole a dále se zotavuje po operaci klíční kosti. Po pádu měl také zlomený krční obratel a otřes mozku. Pro tuto chvíli je to ze zpravodajství všechno.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Vysílání Country Rádia pokračuje dál po 16. hodině, zejména písničkami, ale také trochou informací. Písničky na úvod obstarali Brontosauri a Petr Kocman a dál bude pokračovat John Michael Montgomery, I Swear, také Pabírky, Valdemar Matuška, Jaroslav Samson Lenk, Věra Martinová nebo Vaby Daněk. Kukátku, pozvánka pro příznivce modelové železnice, dopravní informace v půl a dvě další pozvánky, tentokrát k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Hezky si to užívejte.

dnešního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: rokem Country Rádia.
1: Na telefonském spojení do studia Country Rádia je teď pan Vladimír Mach z klubu železničních modelářů Kladno. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy pořádáte zajímavou výstavu, pochopitelně železničních modelů. Tak kdy to bude, kde to bude a co tam návštěvníci uvidí?
2: Ano, pořádáme výstavu železničních modelů Přítočenská mašinka ve Velkém Přítočně, přímo u Kladna, a je to pátek, sobota od 9 do 17 hodin. Zveme všechny, kdo mají rádi modely, železnici a tak dále. Už máme přislíbeno i prezentaci rychlodráhy Kladno Praha, konkrétně ten úsek Unhošť Velké Přítočno. Takže i tam lidi, kteří přijdou, se budou moct trošičku podívat, jak to bude vypadat. A opravdu zveme všechny na tu naši výstavu. Hezký den.
1: Říkal jste pátek, sobota 9 až 17.
2: Ano.
1: Je to tak? A ještě kde? Ve Velkém Přítočně.
2: Ano, Velké Přítočně u Kladna.
1: A teď moje taková soukromá otázka. Budou tam i TTčka?
2: Budou tam i TTčka modely některý, ale nebude tam kolejiště.
1: Jsou někde webové stránky, kde by si to posluchači mohli přečíst, pokud by si všechno nezapamatovali?
2: My v podstatě teď jedeme na Facebooku, dál jsou reklamy na městě Kladně, i protože to je zároveň akce města Kladna, který přispívá na naši činnost. Takže i tam se lze podívat, je tam konkrétní plakát na a pozvánka na výstavu.
1: Říká pan Vladimír Mach z klubu železničních modelářů Kladno. Já mu za tuhle pozvánku děkuji a přeji hodně návštěvníků, aby to pěkně jezdilo.
2: Děkuji, hezký den, naschledanou.

0: spoustu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Hodina uplynula, jsou tu další dopravní informace na Country rádiu. Stále je neprůjezdná 27 z Mostu do Žatce, a to v obou směrech mezi Čepirohy a Havraní. Stalo se tam několik dopravních nehod. Litoměřice, počítejte s tím, že je tam velmi silný provoz, zejména po 247 na Lovosice. Nehoda je totiž na kruhovém objezdu u Lovochemie. D5, pokud dojíždíte do Prahy od Plzně, počítejte s kolonou od Rudné, rozjíždí se to až na D0 za Ořechem. A ještě východní část D0, od D11 až k Průmyslové se jede velmi pomalu, protože je tam dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country rádiu.

0: Tak tohle byli Fešáci, duhové znamení, předtím Tony Joch jako Racek. Za chviličku Lenka Filipová, Za všechno může čas, a také Kenny Rogers a Lucille. Teď ale je tu pozvánka na ranní vysílání a Vláďa Vlach.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tak věřím, že se všichni během dneška v pořádku a že se těšíte na zítřek, protože ten zítřek bude v našem vysílání alespoň od 6. do 10. hodiny ranní, i když samozřejmě potom taktéž doslova napěchovaný informacemi a samozřejmě krásnou muzikou. A jestli pak víte, co mají společného tato jména Karel Zich, Karel Gott, Michal Tučný, nebo skupina Rangers Plavci, tak to se dovíte právě zítra. Samozřejmě budeme také soutěžit, to je taková ta klasika. No a mě nezbývá, než vám popřát, ať se vám dneska daří, no a zítra úderem 6. Ahoj a naslyšenou.
2: Country Radio.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Country Rádio. Železářství Sin and Terry. Koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné éry jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary, chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkouš

0: Johnny Cash a Bob Dylan, Girl from the North Country, to je písnička, která zhruba na hodinku uzavřela výběr písniček od nás pro vás, protože po 17. hodině jsou tu písničky na přání. V 18 hodin čaj, o 6. v druhé polovině hodiny kolega Rostě Čapek nás pozve opět do tuzemské bluegrassové scény. Nebude chybět country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu Báry Hejhalové. Premiéra pořadu Country Time je nachystána na 19. hodinu. V první polovině hodiny hitparády, ať už aktuální americké, anebo ty historické, v druhé polovině hodiny potom legenda Emmylou Harris. No a ve 20 hodin už večerní vysílání, které tentokrát obstará Vítek Pěkný. Znamená to, že v první hodině bude nosné téma country je všechno, co se vám líbí, a když to Vítkovi zdůvodníte, tak vám to možná i zahraje a taky přidá, aspoň doufám, vítěznou písničku z Bonanzy. Tak to bude po 20. hodině, teď ale už je tu Petr Šimáček s informací o počasí a se zpravodajstvím.
1: Country počasí.
2: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné středeční odpoledne od mikrofonu přeje Petr Šimáček. Nejúčinnější manipulace nestaví na smyšlených problémech, ale na skutečných frustracích lidí, jako je zdražování nebo nedůvěra v instituce. Vždy je k nim ale přiřazen falešný viník. Ukazuje to analýza českého dezinformačního prostředí. Výzkumníci zaznamenali stovky případů koordinovaného sdílení obsahu, zejména na Facebooku, kde se stejné příspěvky a komentáře šíří v řádu sekund. Nejčastějšími tématy byly nedůvěra ve stát, kritika EU a tvrzení, že sankce proti Rusku poškozují českou ekonomiku. Modernizace železničního uzlu Česká Třebová komplikuje nečekaný sesuv podloží. Stavba se kvůli tomu zpozdí zhruba o 2 měsíce, provoz na trati se nicméně podařilo zachovat. Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek.
2: Zámek Berchtold u Velkých Popovic přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy Českého království a je rozšířena sbírka poštovních známek. Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Cyklisté zase ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Novinkou sezóny je také nová linka krasobusu číslo 878. Která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží Karlštejn a pokračuje přes Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Hlásnou Třebáň. Dobrý výběr cíle výletu přeje Luboš Dvořák.
1: Poláka zbyli v Ostravě při charitativní cyklojízdě. Podle napadeného na ní zaútočili kvůli žluto-modrému klobouku, který považovali za symbol Ukrajiny. To jsou ale také barvy historické země Horní Slezsko. Jedinou výhodou je, že sbírka na léčbu jeho partnerky po incidentu výrazně vzrostla.
0: Sport.
1: Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen a poprvé se pojede sprint v Monaku. Ročník 2027 začne v březnu v Bahrajnu a skončí v prosinci v Abu Zabí. Oproti letošku vypadnou Zandvoort a Barcelona, naopak se vrátí Portugalsko a Turecko. Tolik středeční odpolední zprávy.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Rádi bychom prostřednictvím vašeho rádia poslali písničku od Pokáče Mám doma kočku synovi Jirkovi Domjanovi, který slaví svých krásných 30 let. Jednu takovou čertici má doma a je jeho všechno. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se ti daří, na co sáhneš. Krásné narozeniny přeji rodiče a bráchové Patrik a Standa.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
1: Taky vás zdravím, co to bude a pro koho?
2: Děkuji moc, já vás dneska hrozně rád poprosil, Chris Rea, písničku Looking for the Summer. A já bych tuhletu písničku věnoval nám všem, kteří jsme byli rádi za včerejšek a za dnešek, že jsme bylo tak krásně slunečno. Nám všem houbařům, protože alespoň tady na Trutnovsku máme doopravdy houbové žně. A také začíná nový ročník Tip Sport hokejové extraligy a nám zrovna začíná dneska utkání východočeské naše Dynamo proti hradeckým Mechovákům, tak ať vyhrajete nejlepší. A samozřejmě i vám do Country Radio, protože nám překrásně hrajete.
1: Takže informace o počasí, o sportu a písnička bude za chviličku. Mějte se hezky, naschle.
2: To je skvělé, děkuju, mějte se, naschledanou.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Včera oslavila krásné kulaté narozeniny naše spolupracovnice a kamarádka Bára Hejhalová, kterou znáte z pořadu O koních. Přejme jí všechno nejlepší a hodně úspěchů jak v osobním životě, tak i v práci s minikoňmi. A posíláme jí dvě písničky. Jedna O koních a druhá moderní americká muzika, kterou má ráda. Báro, všechno nejlepší přeje celé Country Rádio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky pro mého milovaného tatínka, dědečka pana Jana Straku z Uherského Ostrohu. Je tomu už 27 let, co nás opustil navždy. Moc nám scházíš a nikdy na tebe nezapomeneme. Dcera Eva a vnučka Eliška. A posílali písničku od Evy Olmerové, Až stichnou bílé skály, píše naše posluchačka Eva.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, dovolal jste se do písniček na přání, jaká to bude a pro koho?
1: Já bych prosila zahrát písničku Až v letnou ptáci od Spiritual Quintetu. Na památku toho, že dneska 16. září 1973 byl zastřelen v Chile chilský zpěvák, autor protest songů, písničkář, kytarista jménem Víktor Jara. A taky tím zdravím do dalekého Chile jednoho studenta, který u nás studoval 2010 až 11 a jmenoval se Nicolas Venegas Mora. Tak on jo. To sice neposlouchá, ale třeba mu to vyřídí někdo z jeho spolužáků, protože na něj mají kontakt.
0: Dobře, zahrajeme písničku za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písně Severu pro mou babičku k dnešnímu svátku. Všechno nejkrásnější. Babičko přeje a písničku posílá podle e-mailu soudím Hanka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, nejprve jedna dobrá zpráva, 27 už je u odbočky na Malé Březno, průjezdná alespoň Kyvadlově. Horší zprávy zde, jedničky ve směru do Brna od Prahy, kolona je od 96. kilometru na 102. kilometru, dopravní nehoda několika aut. Na dojezdu do Brna potom kolony pro kamiony od Domašova, pro osobní auta od Rosic. A ještě D5 od státní hranice na Plzeň u Stříbra na 112. kilometru začíná kolona, v omezení je potom porouchaný kamion. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání, dejme si hned dvě přání na jednou. Dnes má moja Ludmila Sviatok. Praje mi jej všetko najlepšie k meninám. Hlavně dobré zdravě a prosím, zahrajte jej pieseň Tulácká ukolébavka od Žalmana, píše Julo Stlmáč. A ta druhá, prosím, zahrajte písničku od Pavla Bobka Rodný dům pro moji sestru paní Lenku Trnkovou. Leničko, měj dobrou náladu a věř, že bude ještě lépe. Tvoje sestra Bubu z Kuřivot.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Chtěl bych zahrát písničku Chtěl bych být medvídkem k dnešním kulatým narozeninám milovanému manželovi, hodnému tatínkovi a skvělému dědečkovi Jirkovi s přáním. Ať máš život jako sen, ať víš, jak si užít den. Od starostí žádné vrásky, v každé chvíli plno lásky. To vše a ještě více přeje manželka Laďka, syn Jirka s rodinou a dcera Eliška s rodinou. PS, na ten věk vůbec, ale vůbec nevypadáš.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

Tak a ještě nakonec něco stihneme, co přišlo po 17. hodině, už bohužel na to se nedostane. Prosím zahrát na odchodnou našemu kamarádovi kapelníkovi skupiny Fianan a muži mnoha profesí, který nás včera navždy opustil, Jirkovi Pobudovi, písničku 13, píše Karel.

0: Antri počasí.
1: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší na Moravě a ve Slezsku, do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Příjemný středeční podvečer vám přeje Petr Šimáček. Důchody by se podle předsedy sněmovny Okamury mohly od příštího roku zvýšit až o 600 korun. Ve hře je podle něj také jednorázová částka pro všechny důchodce. Nad centrem Prahy v pátek odpoledne proletí formace proudových letounů akrobatické skupiny Red Arrows britského královského letectva. Přelet je naplánovaný krátce po 14. hodině. Škoda Auto začala v Česku nabízet svůj dosud nejlevnější elektromobil Epic. Verze se slabší baterií zlevnila o 120 tisíc na 660 tisíc korun. Evropa hodí další klacek pod nohy levnému zboží z mimoevropských e-shopů, jako jsou Temu, Shine nebo AliExpress. Online tržiště asi budou muset důsledně kontrolovat výrobky a v některých případech za ně převzít právní odpovědnost. Zároveň je tu návrh na nový poplatek za kontrolu dováženého zboží. Největší ledovec v Alpách se během letošního léta stenčil na výšku téměř o 6 metrů. Známý Aleč kvůli malému množství sněhu po zimě a vysokým teplotám rychle tál. Od roku 2000 se celkový objem švýcarských ledovců zmenšil zhruba o 2/5. To byl závěrečný zpravodajský souhrn středečního dne. Hezký večer.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes nás pozval pan Ladislav Papež na nejvýchodnější bod České republiky. Ten by se neměl při toulkách v nejvýchodnější části naší země vynechat. Nachází se ve východním rohu katastru Bukovec u Jablunkova, v korytě potoka Oleška, který protéká po česko-polské hranici. Státní hranice se v tomto bodě trochu lomí a dále pak probíhá v přímé linii jižním směrem. Nejvýchodnější bod České republiky není vyznačen přímo v potoce, ale nepřímo na břehu hraničním mezníkem číslo Římská 1/12a. Dále se tam pak nachází krásný velký kámen s pamětní deskou, informační tabule a turistický přístřešek. Na polské straně je tento bod vyznačen rovněž nepřímo na břehu potoka hraničním kamenem s vytesaným letopočtem 1920. Právě tento rok připomíná definitivní vyřešení hraničních sporů v oblasti Těšínska. Je to moc krásné místo, umocněné atmosférou hustého vlhkého lesa. Pokud budete mít to štěstí a budete tam sami, tak si tamnější atmosféru náležitě vychutnejte. K nejvýchodnějšímu bodu naší republiky se nejsnáze dostanete autem. A to sice po silnici, která vede z Jablunkova přes obce Písek a Bukovec do Polska a dále krátkou úzkou odbočkou těsně před hraničním přechodem Bukovec. Z malého parkoviště, asi tak pro 4 auta, vede lehce přes půl kilometru dlouhá značená cesta kolem přírodní rezervace Bukovec, která chrání podmáčenou rašelinou louku až k popisovanému místu. Nejbližší autobus je zhruba necelé 3 kilometry daleko a nejdostupnější vlaková stanice je v Jablunkově, což vás bude stát výšlap přes 10 kilometrů jedním směrem. Vzdušnou čarou je tento nejvýchodnější bod od toho nejzápadnějšího, vzdálen zhruba 490 kilometrů. Více podrobností o nejvýchodnějším bodu naší vlasti hledejte například na webu turistika.cz. Panu Láďovi Papežovi moc pěkně děkuji za zajímavý tip. Prýma toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný podvečer u čaje o 6. Dnes mám pro vás recept na pikantní rybí pomazánku. Pomazánka pro mazánky. Takže sůl, 50 gramů másla, 1 lžička hořčice, několik lžiček kečupu, třeba i ostrého, křen, mletý černý pepř, 1 balíček olejovek a 1 tavený smetanový sýr. A to je všechno, co budeme potřebovat. Sýr vyšleháme a potom přidáváme postupně všechny suroviny. Můžeme použít i trochu ostřejší kečup nebo chili. Podáváme s pečivem nebo na toastovém chlebu na sucho opečeném. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tak věřím, že se všichni během dneška v pořádku a že se těšíte na zítřek, protože ten zítřek bude v našem vysílání alespoň od 6. do 10. hodině ranní, i když samozřejmě potom taktéž doslova napěchovaný informacemi a samozřejmě krásnou muzikou. A jestli pak víte, co mají společného tato jména Karel Zich, Karel Gott, Michal Tučný, nebo skupina Rangers Plavci, tak to se dovíte právě zítra. Samozřejmě budeme také soutěžit, to je taková ta klasika. No a mě nezbývá, než vám popřát, ať se vám dneska daří, no a zítra úderem 6. Ahoj a naslyšenou.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírá.

nemusíme žádným uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezvíjí.

0: Šíškovice, Libochovice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role, Chodov. Šťastnou cestu i přes Výluky.
1: Country Radio.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo venča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chaty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, po týdnu jsme tu opět s novým bluegrassovým tipem. Dnes vám představíme kapelu Virton, která vznikla v roce 1991 v Ronově nad Doubravou.
2: Jako jiné podobné kapely v té době začínaly s písničkami Greenhornů a Rangers. Časem začali tíhnout bluegrassu a od českých písniček se přikláněli k těm americkým. Dnes jsou v jejich repertoáru zastoupeny skladby vlastní i americké s původními i českými texty.
1: Nejvýraznějším dosavadním úspěchem Virtonu bylo třetí místo, které získali v konkurenci 30 kapel z celé Evropy na festivalu Evop v roce 2008.

0: Kapela Virton, která nám právě zahrála písničku Výš, hraje ve složení Jakub Barták kytara, Filip Barták banjo, Ondřej Pospíšil dobro, David Šefl housle a mandolína a na basu alternují Libor Kameník a Jiří Stýblo.
1: Letos kapela osloví 35 let své existence a chystá se k tomuto výročí natočit nové album. Iva Čapková, Rostě Čapek a kapela Virton se s vámi rozloučí skladbou Tajná přání.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dneska se podíváme na problematiku otáčení motorových vozidel, tedy manévr, který na první pohled vypadá jednoduše a z pohledu zákona i bezpečnosti má svá jasná pravidla. Podle zákona číslo 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně podle paragrafu 21 odstavec 5, smí řidič otáčet vozidlo pouze tehdy, není-li tím ohrožen nebo omezen ostatní provoz. Řidič si tedy musí včas a bezpečně ověřit, že může tento úkon provést bez rizika pro ostatní účastníky silničního provozu. Dále otáčení je zakázáno například na dálnici a silnici pro motorová vozidla, to je paragraf 35 odstavec 2, a stejně tak i v místech, kde by tím mohlo dojít k ohrožení plynulosti provozu, typicky například na přechodech pro chodce, v nepřehledných úsecích či na železničních přejezdech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat otáčení na křižovatkách. Tam je manévr povolen pouze tehdy, pokud to nebrání v provozu ostatních vozidel a není-li křižovatka řízena světelnou signalizací. V místech se zákazem odbočení vlevo je zároveň zakázáno i otáčení, protože právně jde o podobný úkon. Řidič proto musí pozorně sledovat dopravní značky a situaci kolem sebe. V praxi bývá problémem především otáčení přes plnou čáru nebo bez řádného znamení o změně směru jízdy. Policie za to může uložit pokutu až do výše 2000 korun na místě, případně i zákaz činnosti, pokud manévr povede k nehodě. Pamatujte, že otáčení by nikdy nemělo překvapit ostatní řidiče. Bezpečnost a ohleduplnost musí být vždy na prvním místě. Takže i vy jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A jestli vás něco ze světa motorismu zajímá, tak nám to napište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý podvečer, milí přátelé, je tady povídání o koních, takže vás od mikrofonu Country rádia zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: Tak, Barunko, děkuji za podklady, které si přinesla. Jestli jsi si myslela, že to jméno budu číst, tak si se spletla, nechám to na tobě.
2: Dobře.
1: Bára nás dneska pozve do Jižní Afriky a my už jsme teda poznali koně z různých částí světa, ale tenhle má opravdu hodně neobvyklé jméno. Takže co to vlastně tohleto jméno znamená a odkud tenhle kuň pochází?
2: Tak my si dneska společně představíme plemeno Nuitgedachter, což je vzácné jihoafrické plemeno, které vzniklo z basu Toponyho a jeho chov byl založen s cílem zachovat původní vlastnosti těchto odolných koní a zároveň vytvořit jednotnější plemeno vhodné pro práci i jezdecké využití.
1: Takže basu Topony, říkáš, to zní jako zajímavý předek, v jakém prostředí museli přežívat?
2: Žili v náročných horských oblastech Jižní Afriky, kde se museli vypořádat s kamenitým terénem, proměnlivým počasím a nedostatkem vody. Právě tyto podmínky postupně vytvořily koně velmi odolného, jistého v terénu a hlavně nenáročného.
1: Mm-hmm. A poznáme na tomhletom šikulovi s tím strašlivým jménem jeho horský původ?
2: Rozhodně ano, je to kompaktní, dobře osvalený kuň s pevnými končetinami a velmi kvalitními kopyty. Není nějak obrovský, ale působí silně a vyváženě. Nejčastěji se objevuje v hnědém nebo ryzem zbarvení.
1: Co jeho povaha je stejně zajímavá jako jeho původ?
2: Je inteligentní, odvážný a velmi odolný. Zároveň bývá učenlivý a dobře spolupracuje s člověkem. Díky své jistotě v terénu se hodí například pro vytrvalostní a terénní ježdění.
1: Tak řekl bych celkem dokonalý kuň z toho, co říkáš, takže se zeptám, čím si zaslouží místo mezi našimi méně známými plemeny?
2: Já mám ty méně známá ráda a tento si zaslouží to místo především tím, že představuje živou připomínku původních jihoafrických koní. Nuitgedachter není plemeno vyšlechtěné pro okázalost, ale pro odolnost, spolehlivost a schopnost poradit si v náročných podmínkách.
1: Takže děkujeme za představení tohoto koně a teď se pojďme podívat na to, co nám napsali posluchači. Takže první dopis, který tady vidím. Ahoj Báro, prosím tě, jaké to je slavit narozeniny v přímém vysílání? Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí k tvým kulatinám. Tak co ty na to?
2: No, bohužel kulatiny, děkuju, no.
1: Není to podpis, nevím, kdo to napsal, ale pravděpodobně někdo z rádia tady asi, no. No
2: tak děkuju.
1: Všechno nejlepší ti přejeme, hele, já vím, kolik ti je, udám se to neprozrazuje, je mi víc než dvakrát tolik, věř mi, bude hůř, takže buď klidně veselá. Buď klidně veselá a naopak to hezky oslav. A teď už pojďme na další dopis, který napsal Honza a ptá se, proč koně řechtají.
2: Tak řechtání je jeden ze způsobů, jak koně spolu komunikují. Nejčastěji se ozývají, když hledají jiného koně, vítají známého kamaráda nebo chtějí zjistit, co se děje v jejich okolí. Mm-hmm. A každý kuň má přitom svůj vlastní, dobře rozpoznatelný hlas.
1: Pamatuješ si na Rudu Touše, tady našeho kolegu?
2: Jo.
1: Ten by ti řekl, no. Všechno nejlepší. No, pojďme se podívat na to, kde můžeme koně vidět naživo. Povídej.
2: Tento víkend od 18. do 20. září můžete vyrazit na velkou mezinárodní výstavu kuň do Lysé nad Labem, kde na vás čekají koně nejrůznějších plemen, jezdecká vystoupení i večerní koňská gala show. Milovníci sportu mohou zamířit také na Zlatou podkovu do Heřmanova Městce nebo na parkourové závody do Pardubic.
1: Takže Báro, děkujeme, jdi na kraje dort a my se s vámi loučíme, milí přátelé, přejeme vám krásný podvečer a těšíme se na slyšenou opět za týden. Od mikrofonu Country rádia hezký poslech přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Emmylou Harris. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka, je tu s ní Kenny Chesney a jmenuje se Carry On. Kenny se narodil v roce 1968 v Knoxville v Tennessee jako dítě anglických přistěhovalců. Má mladší sestru Jennifer. První kytaru dostal k Vánocům a vystudoval i Univerzitu v Johnson City v Tennessee. Tam hrál i baseball a fotbal. Hudební kariéru začal v klubech v Nashvilleu, v jednom z nich se stal i rezidentním muzikantem. Už jeho debutového alba se prodalo na 30 milionů kusů. Má 12 cen CMA a 6 nominací na Grammy a od roku 2025 je členem Dvorany slávy. A je tu místo čtvrté, i to je novinka Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Doznělo místo třetí, Stella Lefty Boston. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Na druhém se nic nezměnilo. Luke Combs, Be By You. A pak zazní vítěz tohoto týdne. Je na něm minule pátá, Kane Brown, Woman.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1982 byl song Love in the First Degree, který natočila skupina Alabama. Hit měli i Oak Ridge Boys, jmenoval se Bobby Seale a v roce 1982 se na vrchol hitparády dostal i Merle Haggard se songem Big City.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Emmylou Harris. Emmylou Harris měla životní osudy značně pestré a možná by se dalo říci i dramatické. Ono to ale pak bylo také poznat v jejich písničkách. A to nejen to, co prožila, ale i hudební vlivy, které díky svému životu potkávala a střebávala. Možná ani nakonec vůbec nemusela být countryovou zpěvačkou, anebo abych byl přesnější, zpěvačkou s podstatným vlivem country. Ale stalo se. Emmylou Harris se narodila 2. dubna 1947 ve městě Birmingham ve státě Alabama. Část dětství strávila v Severní Karolíně a od mládí projevovala nadání nejen pro školu, ale i pro umění. Vystudovala Univerzitu Severní Karolíny a začala se zabývat studiem hudby. Učila se hrát písně Boba Dylana a Joe Bazové a vystupovala v duu s Milkem Williamsem. Po skončení studia na konci 60. let pak přesídlila do New Yorku a dostala se do hudební komunity. Její život byl ovlivněn zejména psychedelickou hudbou.

roce 1971 vystupovala Emmylou Harris v triu s místními muzikanty a na koncertech si ji také všiml bývalý člen rockové skupiny Birds, Chris Hillman, který pod dojmem z jeho zpěvu ji nejprve chtěl do své kapely, ale nakonec ji doporučil skladateli a hudebníku Grahamu Parsonsovi, který hledal dívčí vokál do svého projektu spojícího rock a country, nazvaného Americká kosmická hudba. I Parsons byl unešen a tak se Emmylou začala učit country. Na desce to celé vyšlo v roce 1972, následovalo turné a poté to už v roce 1973 návrat do studia k natáčení dalšího LP. Jen pár týdnů po dokončení druhého alba ale Graham Parsons podlehl předávkování alkoholem a drogami. V roce 1975 vydává potom Emmylou Harris své první solové album Pieces of Sky, které produkoval Brian Ehrn. Ten produkoval pak i jejich 10 dalších alb a stal se i jejím druhým manželem. Druhý single z tohoto alba dosáhl až do horní pětky americké hitparády.

Na sklonku roku 1975 se Emmylou Harris poprvé setkává s Lindou Ronstadt a Dolly Parton a natáčí několik vánočních singlů. Dámy si takto vzájemně hostovaly i na svých solových vánočních projektech. Pomáhal jim v tom tehdy i Neil Young. Emmylou Harris vůbec ráda spolupracovala se svými kolegy. V roce 1980 natočila duet s Roy Orbisonem That Lovin' You Feelin' Again, který jsme právě doposlouchali a který se dostal do horní desítky americké hitparády. Ráda také po svém natáčela hity svých kolegů ze všech žánrů, namátkou třeba diskotékový hit černošské zpěvačky Donny Summer On The Radio, a nebo třeba vokální verzi slavné instrumentálky Floyda Kramera Last Date. Ke spolupráci s Lindou Ronstadt a Dolly Parton se pak i v 80. a 90. letech několikrát vrátila. Naposledy pak vytvořila duo s Lindou Ronstadt, tentokrát už bez Dolly Parton, na konci 90. V druhé polovině 70. let již následovalo jedno album za druhým. Například v roce 1976 Elite Hotel, v roce 1977 Luxury Line a zatím nejvíc countryové album Blue Kentucky Girl z roku 1979. Z každého byl nějaký ten hit pro vrcholky hitparád. Emmylou založila také v roce 1976 novou kapelu, ve které hrál i Rodney Crowell, kterého ale koncem 70. let nahradil Ricky Skaggs. Písničky Bucka Owense Together Again nebo Patsy Cline Sweet Dreams se v podání Emmylou Harris dostaly na vrchol hitparád. Další úspěšná byla například Two More Bottles of Wine. Poslechněme si tyhle dvě.

Po druhé se Emmylou Harris vrací do Nashvillu po rozchodu se svým manželem a producentem Brianem Ahernem začátkem 80. let. Seznamuje se se zpěvákem a skladatelem Paulem Kennerlym, který byl pro ní třetím významným mužem v jejím osobním životě a se kterým se rozchází v polovině 90. let. Po celá 80. i 90. léta se její hudební obraz pohybuje na pomezí country a rocku. Nejprodávanějším albem Emmylou Harris se stalo album Trio z roku 1987, opět ve spolupráci s Lindou a Dolly, a v roce 1990 vydává kompilaci Dueta. Sbírku písní se svými největšími pěveckými partnery. Je mezi nimi i Graham Parsons, ale i Willie Nelson nebo George Jones. Emmylou více písně přebírá a svými vlastními písněmi šetří. V 90. letech vydala album se svými písněmi například po 5leté přestávce v roce 1999, když se mezitím účastnila řady projektů například s Petrem Gabrielem, skupinou U2 nebo Bobem Dylanem.

Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a výtečně smontoval Kuba Jiroušek, za což mu děkuji. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní a zazní také skladby z připravovaného alba. Skupina Doforoty vystoupí v Malešické tvrzi ve čtvrtek 17. září od 18 hodin. Malešickou tvrz najdete na Praze 10. Petr Kocman s doprovodnou kapelou vystoupí na akci Teplicko a Držpašská 33. Je to už 37. ročník proslulého pochodu po známých skalách, který se koná od roku 1977. A to v sobotu 19. září od 16 hodin v Teplici nad Metují.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country
2: Radio. Dnes jste mými hosty, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.

0: Zítra další vlaky pojedou, ale teď je večer ve středu 16. září 20 hodin 6,5 minuty. Ahoj, nazdar, dobrý večer, kamarádi, přátelé, příznivci, posluchači. Je tady vaše večerní vysílání Country Rádia. Dneska výjimečně s Vítkem, protože Petr Kocman má nějaké povinnosti. Moc vás pozdravuje, tak dneska to budete muset vydržet se mnou. No a jak začneme, tak jako to děláme vždycky spolu v této hodince. Hrajeme si všechno, co se vám líbí. To znamená, vy mi zavoláte na telefon 210 323 333, řeknete, jakou písničku chcete zahrát a proč právě tu, no a já vám ji pustím. No a tu první vám pouštím teďka od sebe, Robert Křesťan, 6 bílých koní, a tu písničku já mám strašně rád, je sice taková jako smutná, ale hodně se zavrtává do mysli a vždycky si pamatuju, když jsem ze začátku poslouchal Country Radio, tak jsem na tu písničku čekal, až mi ji zahrajou. My ji moc často nehrajeme, tak ji teďka pustím. Robert Křesťan, 6 bílých koní ode mě, na už čekám na váš telefon na 210 323 333. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Robert Křesťana, 6 bílých koní a já už mám na telefonu v rámci Country je všechno, co se vám líbí, paní Marie z Brna. Paní Marie, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, ano, slyšíme se.
0: Tak to je dobře. Kterou písničku si zahrajem?
1: No, jestli můžu poprosit, tak Šilhavého Mariňáka.
0: No to nevím, jestli vám ji zahraju, protože vy mě musíte říct, proč právě tuhle.
1: Protože už jsem ji strašně dlouho neslyšela.
0: No, to je příjemný důvod. A co budete, až ta písnička bude hrát, co budete dělat při tom? Kromě poslechu.
1: Sedět, loupat pistácie a poslouchat.
0: A pistácie loupáte, protože je rovnou pořádáte, jo? Spásáte je rovnou.
1: Ano, prosím, ano, aby se neskazili.
0: Tak to je chvályhodná činnost. A řekl bych, že vám to docela závidím teda.
1: No, prosím.
0: Tak si užijte hezký večer, ať vám to loupání jde. Já z toho mám vždycky voňoumaný nechty, tak jako nevoňoumejte si nechty a ať vám to chutná a příjemný poslech. Mějte se, naschle.
1: Vám přeju taky a zdravím všechny posluchače.
0: Díky, naschle.
1: Hezký den.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiska, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

0: Kateo a šilhavý mariňák pro Marii z Brna, která si loupá pistácie. A já už mám na telefonu paní Janu z Bruntálo. Paní Jano, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Já bych chtěla zahrát od Josefa Laufra S bojem lásku, já jdu dál.
0: No a proč a právě tuhle?
1: Se mi líbí.
0: Jakože no, to je dobrý důvod, že se vám líbí. A my moc často taky ani nehrajem, že jo, si myslím.
1: No právě, že jste ji už dlouho nehráli. A já tady sedím a poslouchám. Jste skvělé rádio.
0: To máme radost. Jaký jste měla den dneska?
1: Jo, dobrý. Bylo pěkné počasí.
0: Byla jste někde tak venku?
1: Byla jsem na procházce a u doktora.
0: Mm-hmm. A všecko dobře dopadlo?
1: Ano, ano.
0: Tak je to dobře. Tak teď to dobře taky dopadne. Já vám pustím toho Josefa Laufra, Golem Jana Václavíka, S bohem lásko, já jdu dál a přeju vám krásný večer a děkujem, že posloucháte.
1: Děkuji.
0: Naschle,
1: děkuji.
0: Ahoj.
1: Naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku

svých cizích látek stál, tak jsem tak jenom zvojem lásku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak to byl Josef Laufer a Golem Jana Václavíka s Bohem Lásko. Já jedu dál a bylo to pro Janu z Bruntálu. A já už mám na telefonu Ondru, který nám volá z auta z dálnice D1. Ondro, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj Vítku a ahoj všichni posluchači Country Radio.
1: Hele, víš, co je pro mě velká radost?
2: Povídej.
1: Když moderátoři z jiných velkých rádií po cestě po dálnici poslouchají Country Radio. To je velký uspokojení teda pro nás. Jako.
2: Děkuju.
1: Hele, co si zahrajeme, Ondro?
2: Prosím tě, já navážu na to, co ty si říkal v úvodu a já ti pak odpovím na tu otázku, kterou mi určitě položíš, ale abych řekl to ne název písničky, je to písnička od skupiny Fešáci, Co by déšť nesmil.
1: To je kapela Fešáci, kde bychom mohli hrát i my dva, že jo, protože jsme Fešáci. Od přírody.
2: To zcela určitě.
1: To zcela určitě. Co by déšť nesmil. No a proč musíme si zahrát právě tuhle?
2: Je to přesně proto, co jsi řekl v úvodu. Ty jsi se jako dřív těšíval na to, až Country Radio bude hrát těch 6 bílejch koní. Mm-hmm. A pro mě tohleto přesně je taková retrospektivní záležitost, protože jednak stejně jako ty jsem se těšil, když to Country Radio bude hrát, ale ještě nad to všechno je to pro mě i takovej určitý návrat do dětství, protože my jsme měli doma spousta těch gramofonových desek tehdy ještě toho country a tak. A právě na tý, jedna z těch, myslím, že to bylo album Fešáci 2000 nebo Salon Fešáků, nerad bych se pletl. A právě tam na konci jedné strany tak byla právě písnička Co by déšť nesmil s tím solem Tomáše Linky a tak dále. A vždycky jsem se, když jsem tu desku poslouchal, se na ní hrozně těšil. Takže proto bych rád si ji dneska zahrál.
1: Tak to ti určitě rád zahraju. Ještě mi řekni, kam máš namířeno? Jedeš domů už od někud?
2: Vracím se zpátky do Prahy, je to tak?
1: A dneska večerní plány v Praze?
2: Dlouhý den cestování bylo, takže dneska
1: takže
2: už dneska
1: sprcha, postel a spánek, jo?
2: Tak nějak bych to viděl.
1: No tak možná rodiče ti to uvěří, já teda moc ne, ale dobře.
2: Tak ty mě znáš, jo, takže víš, jak to se mnou trošku je někdy.
1: Přesně tak. Ondro, šťastnou cestu domů, gumový blatníky, gumový patníky, ať dojedeš a pouštím ti, co déšť by nesměl od Fešáku. Užij si to, ahoj.
2: Vítku, děkuju, hezký večer tobě i všem posluchačům, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Na Country rádiu dohrává Michal Tučný a Fešáci, co déšť by nesmil pro Ondru na D1, ať se mu jede dobře domů. A já už mám na telefonu Lídu, dnešní oslavenkyni Ludmilou. Ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak všechno nejlepší k svátku, ještě teda k svátku budeme hrát, ale aspoň takhle.
1: Moc děkuji.
0: Hlavně tak. Štěstí, zdraví, úsměv na tváři, to je důležité.
1: Mm, ten tady mám.
0: Tak to je dobře, co si zahrajeme?
1: No, já jsem si vymyslela dvě písně od jednoho chilského autora protest songu a písničkáře a kytaristy. A nevím, jestli máte obě. Tak Spiritual Quintet Až vzletnou ptáci.
0: Mám jí.
1: A to, no, tak mám dobře. Jí. Tak jo.
0: A ten důvod, teda jí máme zahrát, proč?
1: No, ten důvod je, že dneska bohužel v roce 1973, 16. září,

0: No.
1: To je hrozné.
0: A že to tam někde takhle chodí, ne, že by to tady u nás bylo růžový v té době, ale takovýhle asi úplně fašistický, ne? A takže já si to od té doby pamatuju, za prvé. No a za druhé bych tím chtěla taky pozdravit jednoho studenta, teda on už není student, dneska je mu tak přes 30, jak to tady počítám, a byl z republiky Chile a studoval tady u nás v roce 2010-2011 a to byly takové, to jsou takové ty výměnné pobyty přes AFS.
1: Ano.
0: No a jmenuje se Nicolas Venegas Mora. On to sice určitě neposlouchá, ale měl tady spolužáky, kteří ho měli rádi, třída ho měla ráda a oni na něho měli kontakty různé asi, protože za rok si ho pozvali na maturitní ples a zaplatili mu letenku. Takže on tenkrát zase přiletěl a byl tady asi 3 neděle a tak. A byl to velmi milý.
1: Takže se jmenoval Nicolas Venegas Mora, jo?
0: Nicolas Venegas Mora, já to tady čtu.
1: Tak jo, tak pro Ludmilu.
0: Tak ho zdravím. No.
1: Pro Ludmilu, a pro Nicolase a pro všechny posluchače. Ať mají hezký večer.
0: No,
1: děkujem taky za obsáhlé vysvětlení, proč tu písničku, řekl bych, že to je pádnej důvod.
0: No tak a lidi si to určitě pamatují, no tak já jsem to musela najít, kdy přesně to bylo, to si nemůžu pamatovat, ale vím, že jsme se o tom tehdy bavili a no prostě ten půjč tam asi byl dost.
1: Já si to taky pamatuju, jak jsem byl teda relativně malej, mě bylo kolik, 7 nebo takhle, ale nebo 8.
0: Tak to mě víc.
1: Tak si to pamatuju.
0: Já jsem byla na střední škole, ale stejně si to pamatuju.
1: No.
0: To víš, ty jsi mladší.
1: No, hele, muži nestárnou, jo? Sorry teda, jako muži nestárnou.
0: Právě, ano, ano, ano, já vím.
1: Tak lidi, hezký večer, užij si to a pouštím ti to, jo? No, ahoj.
0: Určitě tady budu pít nějaký vínko.
1: To ti závidím teda, to ti závidím. Tak
0: no,
1: se měj.
0: Práci tam nemůže. Tak jo,
1: ahoj.
0: Tak děkuju, všechny zdravím a ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Spiritual Quintet pro Lídu z Berouna a já mám na telefonu Leoše ze Svitávky. Leoši, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj Vítku, zdravím tě.
0: Jak se máš dneska?
1: Ojo, dobrý, pohoda.
0: Co provozuje za činnost teďka?
1: Teďka už nic, no.
0: Tak něco děláš, třeba nic. Sedíš a máš pivo, nebo něco takového, to je náhodou hezká práce.
1: Pivo už bylo, teď jenom sedím.
0: A rozjímáš.
1: Už nic.
0: To je hezký, to je hezký.
1: Třeba tak u kantiády rozjímám.
0: To je příjemný. A prosím tě, řekni mi, co si zahrajeme teďka.
1: No, já bych Vítku rád hrál doby písničku, takže když jsi tam ty, večer, anebo sobota, neděla, tak to jsou příjemné písničky.
0: Děkujeme.
1: Tak třeba Hejkočí.
0: Hejkočí od Pacifiku, já bych řekl, že to je dobrá volba, no, to je dobrá volba.
1: Já myslím, že jo.
0: Vocejpá, to je to rytmický, je to veselý a tak. Má to melodii a já vždycky, když tu písničku slyším, tak mi pak zní v hlavě hrozně dlouho.
1: Jo.
0: A víš, co ty máš? No, a víš, co ty máš za úkol, Leoši, teďka?
1: No to nevím.
0: Dát si nohy nahoru, ale než si jedáš nahoru, tak si dones ještě jedno pivo. By ses měl odměnit dneska večer za to, že jsi se dovolal.
1: No tak dneska mi to vyšlo na podruhy.
0: No tak to je dobrý. Tak to je dobrý. Jaký jsi měl den?
1: Ale hlavně taky Vítku, nejenom tobě, ale taky všem, co poslouchají. A my rádi kantevě, jo.
0: To je pravda. To je pravda. Tak jo. Tak zdravíme s Leošem ze Svitávky úplně všechny, co poslouchají a mají rádi country radio a posíláme vám písničku Hejkočí, protože je melodická, řekl bych skoro až vlezlá, ale v tom pozitivním slova smyslu. No jo. Tak ať máte všichni hezký večer a ty taky, Leoši, jo?
1: Tobě taky, Vítku.
0: Měj se, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je všechno, co se vám líbí, čili zavoláte mi do studia na 210 323 333, řeknete kterou a proč a já vám ji zahraju, tak jako to teďka udělala Kamča a Šimonek. Ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co to bude, co si zahrajeme?
1: Bude to 10 korun od Roberta Křesťana a bude to proto, že Vsetín vyhrál 7-1 nad Zlínem.
0: To bych řekl, že je poměrně pádnej důvod. A vy jste tam byli samozřejmě, že jo? Teda předpokládám,
1: ano.
0: Jo, tak to je dobrý. A vy jste velký hokejový fanoušci?
1: Ano, jsme.
0: Opravdu, jo. To znamená, že třeba chodíte na hokej každý druhý týden?
1: Každý týden.
0: Každý týden, jo. A hrajete taky hokej někdo z vás? Ty nebo Šimon?
1: Ne.
0: Ne. Čili jenom jako řeknu, tak v té teoretické rovině jste fanoušci, jo?
1: Přesně tak.
0: Tak to je dobrý. A kam půjdete dneska tu výhru oslavovat?
1: Ke švagrovi půjdu to oslavit.
0: Tak a co bude u švagra? Nalaď nás na něco. Slivovička, víno, řízky, klobása, slanina, něco takhle dobrýho. Nebo moravské mysli a ne škvarky.
1: Taky budou škvarky, klobáska, pivo a pustíme si Roberta Křesťana.
0: Ne, pustíte si Country Radio. Roberta Křesťana vám budu hrát já z Country Radio, jo?
1: Dobře.
0: Slibuješ?
1: Ano, slibuju.
0: Určitě, jo? Můžu se na to spolehnout.
1: Na malíček.
0: No, nevím, co to je na malíček, ale dobře, tak teda pouštím Roberta Křesťana a doufám, že budete poslouchat. Jestli ne, tak já to zjistím. Je ti to jasný, jo?
1: Děkuju.
0: Mějte se, šťastnou cestu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byl Robert Křesťan. To byl Robert Křesťan a poutníci pro Kamču a Šimunka za to, že Vsetín vyhrál hokej a jedou oslavovat a slíbili, že budou poslouchat Country Radio, tak jsem jim poslal tuhle písničku. A já už mám teďka na telefonu Jarina. Jarine, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, Jitku, slyšíme se, no. Tak já bych chtěl poprosit, jestli můžu od Mirka Tabáka Černý pasažér, mm-hmm. Takže dlouho se nehrála.
0: To je dobrý důvod, no. A ona je pěkná, že jo, taková. Jako.
1: Je, no, je trošku možná delší, ale jako dobrý.
0: Hele, 3 minuty 24, to jde docela ještě. To jsou tady delší kousky.
1: Abych ti nenarušil plán. Ne. A bylo by to pro kámoše Vencu, kterou jsem dneska úplně náhodně potkal po 20 letech. Aha. Když jsme před 20 lety spolu pracovali ještě u jedné realitky, takže jsme se poznali a je to i pro něj, protože on určitě poslouchá Country Radio jako já.
0: Takže od Jarina pro kámoše Vencu, protože se Černý pasažér málo hraje, tak to dáme samozřejmě. Hele, a co máš plánu ještě na večer? Bude nějaký cvičení, nebo jen pivíčko, nebo nějaký stopička něčeho?
1: No, já byl ve fitku, tak jsem se tam trošku zničil, takže dělám přesně to, jak jsi říkal v minulém vstupu, mám nohy natažený na druhý židli, u sebe mám nějaké ještě dlabané, jsem nějaký banány a poslouchám vás, poslouchám Country Radio a tebe.
0: Tak to je hezký, tak za to tě chválím a moc děkuju. Moc děkuju za tu pěknou volbu, pozdravujem kamaráda Vencu.
1: No, děkuju.
0: A hrajeme, hezký večer Jarine, ahoj.
1: Taky ahoj, Vítku dík, ahoj.
0: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

se setmělo, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekany. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to

0: Mirek Tabák, Marek Erben, Černý pasažér, volba, pěkná volba od Jarina z Ládví. A já už mám na telefonu paní Hanku. Paní Hanko, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Hanka z Havířova. Já bych prosila písničku od Pavla Bobka, Tenhle splín.
0: A proč právě tuhletu?
1: A je to proto, že mám dobrou náladu, tak,
0: tak obráceně.
1: Proto.
0: To je dobře, no.
1: A taky jako pozdrav mojí babičce na obláček, protože má dneska svátek.
0: Je Ludmila.
1: Dneska je Ludmila.
0: No, tak tomu rozumím. Co jste dělala dneska?
1: No, tak já jsem byla venku na procházce a trošku jsem utrácela.
0: Mm-hmm.
1: Takže...
0: Za co? Za módu, za kosmetiku?
1: Za módu.
0: Co jste si koupila hezkýho?
1: Takový podzimní kabátek.
0: Tak to myslím, že je nejvyšší čas a že ho brzy užijete, že jo? Barva jaká?
1: No, mně se podařilo zhubnout teď 6 kilo, tak zase se trošku lépe nakupuje.
0: No jo, tak to je hezký. Barva kabátku?
1: Černá.
0: Černá, není to smutný? Ale tak na podzim.
1: Ne, není,
0: a ona je elegantní,
1: není.
0: Černá, že jo? Tak to je dobrý.
1: Ano.
0: No tak jo, tak Hanko, ať se vám kabátek dobře nosí, ať máte pořád dobrou náladu jako dneska. Zdravíme vaši babičku Ludmilu a pouštím Pavla Bobka, Roberta Křesťana, Tenhle splín. Mějte pěkný
1: Děkuju
0: večer.
1: Děkuju moc.
0: Naschle, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád, všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Pavel Bobek, Robert Křesťan, tenhle splín pro Hanku, která si dneska koupila nový kabátek. A já mám na telefonu Jakuba. Jakube, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě.
0: Tak co si dáme, Kubo?
1: No, bude to zimní dívka.
0: Ale to je vánoční písnička. A teprve září. No, a proč teda zimní dívku?
1: Zimní dívka pro moji milovanou ženu, která tady tu písničku miluje. A my budeme se teďkon brát za pátek.
0: Jo, takhle.
1: Obřad, takže to je vážný a takže to je věnovaný pro ní. A samozřejmě i pro moji švagrovou Ludmilu, která má dneska svátek a dneska nám peče dort.
0: Aha.
1: Takže takhle.
0: A ta tvoje zimní dívka, potenciální páteční manželka, má k této písničce nějaký vztah? Nebo jako proč právě tu zimní dívku?
1: Je to prostě, ta písnička je úplně o ní a je to prostě taková, to je prostě ona.
0: Hele, ty brďo, jestli ta tvoje snoubenka poslouchá, tak teďka už je slza na kraji, si myslím.
1: Já si myslím.
0: Tak to je hezký, ne? Tak milá snoubenko, my tě všichni zdravíme z rádia. Máš skvělýho manžela za dveřma, už teda ještě ne, ale v pátek už to bude. No a my vám takhle dopředu, ono se to sice moc nemá, ale tak to se asi nám to prominou, všichni vám přejeme, ať jste spolu v životě šťastný a ať jdete životem ne vedle sebe, ale spolu, ať se to vydaří, jo?
1: Tak jo, děkujeme moc.
0: Nemáte za co, zdravíme, hezký večer a děkujeme, že posloucháš. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla na Country Rádiu zimní dívka pro přítelkyni Jakuba, kterou si v pátek Kuba bere. A posledním, kdo se dneska dovolal, je Šakal. Šakale, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se, dobrý večer.
0: Co si zahrajeme?
1: Jestli bysme mohli dát písničku Mississippi Blues od Pacific.
0: A proč právě tuto?
1: Jedna z hezkých vzpomínek, protože jsem taky muzikant.
0: Mm-hmm.
1: A chtěl bych ji poslat všem kamarádům, který tady nemám sebou, nebo který nemůžou být teďka se mnou, a jako hezkou vzpomínku.
0: To bych řekl, že je dobrý a dostatečný důvod. Co máš plánu na dnešní večer ještě rychle?
1: No, teď jsem tady sám, tak našel jsem si pivečko, poslouchal jsem Country Radio.
0: No tak v tom pokračuj, to je v obojí dobrý. Pít pivo, poslouchat Country Radio, to je plán na večer jako bake.
1: Zaspomínal jsem si a říkám, že hezká věc, kterou tam pošlu. No. Mě to oživí vzpomínky, i věc, kterou jsem hrával. A...
0: Tak to je super.
1: Všemnej.
0: Tak jo, tak my děkujeme, že posloucháš, přeju ti hezký večer. A tobě i všem kámošům tvým, který s tebou nemůžou být. Pacific, Hana Sýkorová, Mississippi Blues. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky, děkuju moc, ahoj.

0: vlastním pásem.
1: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
2: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob. Veslav.

0: Je 21 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country
1: Rádio. Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Rádio.

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Hoptropáci, Kamelot a Michal Tučný nám zahájili druhou hodinu středečního večerního vysílání na Country Rádiu, kde vás dneska výjimečně zdraví Vítek, protože Petr Kocman má nějaké jiné pracovní povinnosti, tak dnešní večer budeme trávit spolu. Jenom dopředu upozorňuji, že to tak bude i zítra, čili i zítra budeme spolu a i zítra budete mít čas mezi 8 a 9 si zavolat o písničku a nechat si ji zahrát, když mě řeknete proč. Ale to bude až zítra. Teď si budeme povídat o tom, co nás čeká dnes a právě v této hodině. Tak nějak kolem 9:45 zkusíme zavolat Honzu Vančuru, co má novýho, jestli se mu dovoláme. Budeme soutěžit o knížku, ta knížka se jmenuje Dovolená podle předlohy, napsala ji paní Heidi Svejnová. No a já mám tady pro vás připravený jedno téma, na který bych od vás něco rád slyšel. Bolej mě záda jako hrom, už mě bolej druhý týden. Psal mi Roman, posluchač jeden, a říká, nebudu otravovat, bolej mě záda, budu jenom ležet. Tak taky, abyste pomohli i Romanovi, tak jestli máte nějaký recept, co s bolavými zády, to nám můžete napsat na studio@countryradio.cz nebo na SMS bránu 720 00 11 11, anebo z aplikace Country Rádia ve vašem mobilu. Co dělat s bolavými zády, nějaký rychlý účinný recept, aby to přestalo. No a já vám k tomu budu krásně hrát, teďka třeba začneme. To vypadá dobře. The Judds, Why Not Me. Příjemný poslech vám přeje Vítek.

0: Já jsem vám slíbil hovor telefonický s Honzou Vančurou a myslím, že se mi podařilo navázat spojení. Teď je otázka, jestli ho Honza udrží. Honzo, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Vítku, zdravím, ahoj a samozřejmě zdravím všechny momentálně poslouchající příznivce Country Radio a nejen je, ale i ty, kteří poslouchají třeba i jindy. A já jenom bych chtěl dodat, slyšel jsem konec písně, jestli po mně jdou, tak si musím dát pozor teda jako.
0: No to si musíš, já si taky musím dát pozor, protože Honza vždycky, když se nadechne a začne souvětí, tak trvá 10 minut, teďka zdravila, bylo to asi 6 vět. Honzo, co máš v plánu v nejbližší době?
1: V nejbližší době, no tak nějaké koncerty pořád ještě, protože hrajeme teďka od srpna už všechny víkendy, pořád jsme, řekl bych, v permanenci, takže teď hrajeme u Rokycan v Urokycan. A potom hrajeme příští víkend, tedy ten následující, po tomhle tom, co bude, hrajeme v Dobrušce, pak máme Parník někdy, ještě mezi tím Konstantinovy Lázně a Parník je v říjnu, neděle, to už vyjíždíme, myslím, v 11 hodin s Parníkem.
0: Dopoledne to si budeš muset dát budík, aby si nezaspal, že jo, když musíš z Liberce do Poděbrad.
1: Nebo si vezmu budíka sebou na loď a pak se tam proberu.
0: No, bylo by to dobré, aby si to posluchači užili. I když pohled na spícího Honzu Vančura, může být zážitek. Prosím
1: ne,
0: tě.
1: To musí být strašný pohled. Ne, to bych vůbec nikomu nenabízel.
0: Já jsem to nechtěl říkat nahlas, ale dobře, no, tak řekl to sám. Prosím tě, nebudeš ty mít příští rok kulatěný, čověče?
1: No to jo, no tak já...
0: A jaký budeš slavit?
1: Že už běží upoutávka na rádiu vašem nebo na rádiu Country, které je mi tolik blízké. A je to v únoru, 10. února tedy.
0: A ty máš narozeniny až v dubnu, ne?
1: Tu osmičku, no tak jasně, no tak jenom, že už v dubnu nebylo moc volno v divadle, tak jsem se dohodl s vedením, že to uděláme trošku dřív.
0: Nasadíš únor, no, dobře.
1: A to kdybych se tý osmdesátky nedožil. No prostě bude to osmdesátka, takže je to kulaté, já všechny zvu, budu tam bezvadný hosté, já už se na ně těším, nebudu je jmenovat, protože to bychom, nebude to žádné procesí. Prostě vybral jsem jenom mě hodně blízké kolegy a kolegyně, takže to nebude nějak zásadní, řekl bych, nebudou tam Alexandrovci na scéně určitě.
0: Dobře,
1: ne.
0: Hele a prosím tě, tak jako orientačně nějaký datum, a bude to na Broadway, předpokládám?
1: Divadlo Broadway Praha a je to 10.2., tedy 10. února, divadlo Broadway na Příkopě.
0: 2027.
1: Jak se říká na Příkopě, to ty víš, protože ty jsi taky takový češtinář, takže neříká se na Příkopech, jak je běžné, ale na Příkopě.
0: Protože no ta ulice se jmenuje na Příkopě.
1: To nechám těm nějakým jazykospitcům.
0: Honza nikoho nebude poučovat, tak nám to teďka řekl do rádia všem. Ale my to ceníme, Honzo, jako posluchači i já. No a prosím tě, bude třeba ještě nějaká deska k té 80. nebo něco, nebo na to kašleš?
1: To bude deska.
0: Deska no, nebo něco,
1: tě,
0: jestli
1: možná,
0: vydá.
1: Že něco stihnu, tak deska to asi možná nebude, možná nějaká MP3.
0: Nějaká kompilace nebo něco.
1: Nebo kompilace nějaká, pár písní bych to možná, mohl bych to udělat jako vstupenku. Víš, jako že bych, že dneska, nebo jestli někdo bude schopen udělat nějaký EP, protože tam by se vešlo kolik se vede na to mezi singlem a LPčkem asi.
0: Tak třeba 8 písniček, 6 písniček třeba, no?
1: Promiň?
0: Tak třeba 6 písniček na EPčko. Single jsou 2, LPčko EP, je třeba 12, tak tohle může být tak 6, 8, podle toho, jak jsou dlouhý.
1: Jako polovička, jasně. Takže na EP, tak třeba kdyby stačili jsme vytvořit EP, tak to bude jako vstupenka, nemyslím jako vstupenka, ale jako dárek pro, já nevím, x návštěvníků divadla Broadway, který vylosujeme, že jo?
0: No tak to
1: no,
0: bude
1: myslím,
0: hezký.
1: Že tam bude Taškařice až.
0: Tak jo, takže se budeme těšit, opakuju, 10. února 2027, divadlo Broadway, přesně Honza slaví 80. A Honzu uvidíme teďka na podzim v říjnu na Parníku a jinak teďka v sobotu u Rokyce na další týden v Dobrušce. Řekl jsem to dobře?
1: Řekl to naprosto bezvadně, pak jsou ještě Konstantinovy Lázně a pak teprve je Parník, ale nicméně já tě nechci opravovat, protože ty jsi zběhlý a bystrý, takže prostě tak, jak jsi to řekl, je taky v pořádku a já bych si dovolil teďka s večerem pozdravit všechny posluchače a popřát jim klidnou noc, ale samozřejmě třeba s Country rádiem v uchu.
0: To je hezký od tebe, já ti moc děkuju, taky ti přeju klidnou noc, rád jsem tě slyšel, no a těším se, že se třeba někdy uvidíme. Měj se, ahoj!
1: Ahoj, zdravím všechny, ahoj.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Knižní okénko.
1: No a nadešel ten správný okamžik, kdy můžete vyhrát knížku, když budete znát odpověď a dovoláte se na telefon 210 323 333. Knížka je paperback od Heidi Sveinové, jmenuje se Dovolená podle předlohy. Má 430 stran, tak to vám na jeden den čtení určitě vydrží. Je to o třech kamarádkách, jedna knížka a o perfektní dovolené. Třem kámoškám se totiž naskytne možnost strávit dovolenou na místě, kde se natáčela filmová adaptace jejich oblíbené knížky, tak neváhají ani vteřinu na to, aby tam jeli. Útulný domek v romantickém Lake Districtu je přece dokonalým místem pro velká životní rozhodnutí a že každá z nich má o čem přemýšlet. Akorát se to tam trošku zamotá a změní, nepojedou tam všechny tři, no ale jak to vlastně dopadne, to se dozví ten, kdo tu knížku vyhraje a kdo si ji přečte. A tu knížku vyhraje ten, kdo se jako třetí dovolá na telefon 210 323 333, a zodpoví otázku, dokdy probíhají plavby country parníku a kde jsou o tom informace. Otázka je, dokdy probíhají plavby country parníku a kde jsou o tom informace. No a zavolání, na to máte příští písničku od Texmenu a vráti vyskočila Valčík na rozloučenou. Tak telefony, prstíky a tradá na to, kdo víte.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byli Texmeni, Vráťa vyskočila, Valčík na rozloučenou, ale já vítám v éteru Jindřicha. Jindro, ahoj, dobrý večer. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, přeju všem tež dobrý večer.
0: Jindra se dovolal jako třetí, tak prosím tě, moje otázka zní, dokdy probíhají plavby k antiparníku a kde jsou o tom informace? Takže dokdy?
1: Je to do konce listopadu.
0: Jo, jsi si jistý? Není to do konce prosince nebo do konce ledna?
1: Ne, je to do konce listopadu.
0: A kde jsou o tom informace?
1: No, veškeré informace jsou na www.countryradio.cz.
0: A není to na www.countryparník.cz nebo www.parníknalabi.cz?
1: Ne, na Country Radio.
0: No jasně, jasně, je to tvoje knížka, je tvoje, dovolená podle předlohy. Hele, budeš jí Jindro číst sám, nebo ji někomu věnuješ, manželce,
1: ne,
0: nebo přítelkyni?
1: No, přítelkyni.
0: Přítelkyni, ta
1: přítelkyni
0: to přečte.
1: Mého syna, tak.
0: Tak, to bude dobrý. To je důležitý, když takhle máš někoho, kdo to přečte, pak ti to předvypráví, protože se nemusíš otravovat tím čtením, že jo, když by tě to nebavilo.
1: Správně.
0: Co děláš takhle večer?
1: Teď zrovna si hraju na počítači a čumím a poslouchám samozřejmě.
0: To, že posloucháš, to tě chválím. A co hraješ na počítači?
1: Takový ptákoviny.
0: Jo, no tak dobře, tak se nebudu vyptávat teda.
1: No, dobře, dobře.
0: Já moc nepařím na počítači, jediná hra, kterou hraju, tak ten známý český pivovar z Plzně má takovou hru, kde se chytají do basy flašky, které lítají vzduchem. Tak to je jediný, co jsem schopný hrát teda já. Jako, jo.
1: No já mám aspoň výhodu, že vás poslouchám furt až do rána, chodím kolem 3., 4. spát.
0: A do kolika spíš ráno potom?
1: Do oběda většinou, 8-9 hodin, krásně spinkám.
0: No, já to tě chválím, protože umět spát, to je hodně těžký. Já teda taky umím spát, mě doma přezdívají spací vagón, já kamkoliv si sednu, tak hned usnu, jako. Já s tím nemám problém.
1: To já zas ne, ale takhle prostě chrápu až, no dneska třeba v půl druhý jsem se zbudil.
0: No to je hezký. Mě manželka vždycky říká něco, když si sednu na postel, jo, já zvednu nohy, položím se a vím prd, co mi říkala, jsem tuhej.
1: Tak rychlý to ještě nemá. No.
0: Hele Jindro, já mám tady teďka Pavla Bobka, díky, že smím pár přátel mít. Nepošleš to nikomu?
1: No já myslím, že ideální by bylo všem posluchačům, sice i těm, co nevyhráli.
0: Tak vyhraju třeba zítra a zítra zase budeme soutěžit spolu.
1: Jo?
0: No,
1: o ní se jde.
0: Tak
1: děkuju
0: jo.
1: Moc.
0: Tak děkujem, že posloucháš, měj se krásně, pořádně pař a knížka přijde během týdne, jo?
1: Díky.
0: Měj se, ahoj.
1: Taky, naschled.

Krásný kousek, Willie Nelson the Border. To je písnička, která je sice trošku delší, ale je nádherná. S ohledem na to, že máme za necelých 7 minut 10. večerní, tak se nebudeme věnovat bolesti zad, abyste pomohli mě nebo posluchači Romanovi. Nějaký příspěvky přišly, tak vy ostatní, jestli nám chcete ještě s Romanem poradit, tak můžete poslat SMS-ku na 720 00 1111 anebo napsat e-mail na studio@antiradio.cz a v příští hodině se na to podíváme a teď se podíváme na to, jaké bude v noci počasí, co si pro nás připravili. Tak v noci bude zataženo. V jeho východní polovině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Zpočátku budou výjimečně i bouřky, pozor na to. Předpokládané množství srážek je do 20 mm, ale ujediněle to může být až 30 mm. V severozápadní polovině Čech postupně přijde ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění, ale ojediněle se mohou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty nebudou nijak tragické, 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9 a v 1000 metrech na horách kolem 8. Foukat v noci bude slabý západní až severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i vítr mírný. Tlaková tendence slabý vzestup nebo setrvalý stav, tak to se bude dobře spát, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, na Moravě a ve Slezsku zpočátku dobré. Sluníčko dneska vyšlo v 6.38 a zapadlo v 19.13. Pranostika na dnešek, to znamená na 16. září, říká svatá Ludmila, přináší ráda déšť a vítr. No a rekordy počasí. Nejtepleji bylo v roce 1947, to bylo 31,3 stupně. Největší zima v roce 1971, to bylo plus 3,3 stupně. A normální teplota je 15,2 pro dnešek tedy. No a teď si ještě pustíme nějakou písničku, než přijde celá. Co vy na to?

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Je 22 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country
1: Rádio. Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Rádio.

Tak to byl Spiritual Quintet Mlýny ve 22 hodin 9,5 minuty, kdy posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Dneska výjimečně jsem s vámi já, Vítek, protože Petr má nějaké pracovní povinnosti a vypadá to tak, že spolu budeme i zítra od 8. No a co nás čeká v této hodině, tak se podíváme do kalendáře, jak to tam vypadá, co tam na dnešek je. Pustíme si Vítěze Bonanzy, což je nedělní hitparáda večerní, kterou připravuje kolega Miloš Keller. Podíváme se taky, a to bychom mohli teď, co vy na to, co s těma zádama. Tady Hanka Nýveltová mi poslala z aplikace Vzkaz zvukovou zprávu. Hanku, já se omlouvám, já to prostě neumím přehrát, tak když by se vám chtělo, tak mi napište. Jinak na záda mi doporučila tady Pavla a ta říká, nemakej tolik, lež a dej si masáž, tak to je asi dobrý, to by mohlo pomoct. Potom tady někdo napsal, ahoj na bolavé záda, suché teplo, dečku a být v teple, no jenomže to já nevydržím. Další tady Naďa z Ostravy. Mně pomáhá dát na bolavé místo tenisák a na asi minutu zatlačit zapřená mezi zárubněmi dveří. To zkusím, akorát nevím, u nás mají tenisáky jenom psy, tak se o to budu muset napřed asi poprat. Pak mi napsala Iva z Arbesáku a Romane, poslouchej pořádně teďka. Ahoj Vítku, kupuju mastičky od firmy Bioné a dost mi zabírají. Je dost druhů, dá se vybrat, mají je v drogerii PEMI i na internetu. To napsala Iva z Arbesáku, tak děkujeme za tip. A Jarin napsal, Vítku, má léčba zad, ranní stretching, protažení, cviky jsou dostupné ke stažení, rozumné posilování, občas plavání, masáže, kvalitní postel, náročné a na čas a vůli, ale funguje to, to vím podle sebe, to napsal Jarin. No jo, Jarine, jenomže já mám silně vyvinutou slabou vůli a ranní stretching a cviky, to teda no, budu se asi muset přemoct, když se chci zbavit neduhů, tak to asi bude muset udělat. Tak posluchač Roman, doufám, že jste to slyšeli všichni, že Roman to taky slyšel, no a zítra vám řeknu, jestli něco z toho zabralo. A teď si zahrajeme, no jasně, Jednou tě najdu, Michaela Pávová. Příjemný poslech.

Slíbil jsem vám pohled do kalendáře a ten okamžik je právě tady. Vězte, že dneska je tam toho dost. Dneska třeba začíná Evropský týden mobility a ten má sloužit lidem po celém světě k připomenutí, jak jsou škodlivé a znečišťující látky z aut a zároveň poukázat na různé alternativy dopravy. Jezdí autobusy na zemní plyn, na to je taky fosilní palivo, že jo? Které jsou prej ekologičtější. Všude se dá dostat například na kole. To třeba, když bydlíte v Praze u Vltavy a chtěli byste jet nahoru na Strahov, tak to je úplně ideální trasa. A nebo pěšky a procházkou, to docela jde, ale nesmíte být moc daleko. Je teda pravda, že i výrobci automobilů mají stanoveny emisní limity a sami se snaží vyvinout alternativní pohony, například vodíkový nebo elektrický. To je pravda, ale pořád auto na benzín nebo na naftu je to, co dominuje a já si myslím, že samozřejmě to produkuje emise, ale zas taková tragédie, jako se to prezentuje, to není. Ale je to nejsnažší to ovlivnit, protože aut je hodně. Ale nebudem se pouštět do žádných odborných debat. A máme tady totiž dneska taky Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. A ten byl stanoven na základě podepsané smlouvy z roku 1987. Ve smlouvě jsou napsané přesné body, jak chránit ozonovou vrstvu a ty se musí dodržovat, nebo měly by se dodržovat. Důvodem ochrany ozonové vrstvy Země je její úbytek kolem naší planety, což může mít v konečném důsledku fatální následky na životní prostředí a celý ekosystém naší planety. Tak tomu nerozumím, protože dělám do včel, ale když to píšou, tak to asi tak bude. No a jinak tam má svátek Ludmila. To byla Lída z Berouna, se kterou jsme mluvili a dovolala se v první hodině, nechala si zahrát spirituály. Jinak Ludmila je ženské křestní jméno slovanského původu a překládá se jako Lidu Milá. Ludmil je poměrně hodně, 85 930 a je to 13. nejčastější jméno dle jmenné statistiky, takže poměrně jméno oblíbené.

0: Country Radio.
1: Dvě děti sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
2: A pojďme na nějaké ty sloky.
1: Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: dávno spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minima.
2: Chceš si tak zase jednou vyrazit na tramp?
3: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
2: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve

0: Vítej v mém světě a ne welcome to my world, romantický kousek od Jima Reevese. No a než si pustíme Ivana Mládka, tentokrát jsem pro vás vybral Lulu z Honolulu, protože jí málo hrajeme, tak se ještě jednou podíváme do kalendáře na dnešek, protože je 16. září a je to 259. den roku a do konce roku nám zbývá už jen 106 dní. No a které události se v historii lidstva staly právě 16. září, tak jsem jich pár vybral. Třeba v roce 1597 Rudolf II. Povoluje stavbu zlatnické uličky na Pražském hradě. Nejmilostivěji tak vyhověl žádosti střelců při branách Pražského hradu, kteří si v obloucích čerstvě opravené hradby chtěli postavit skromné příbytky. V roce 1817 Václav Hanka údajně nalezl rukopis králové dvorský ve věži kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Byl to zlomek staročeského rukopisu se 14 lyrickými básněmi, jejichž původ byl kladen do 13. století. V roce 1883 byla slavnostně otevřena rozhledna na Libíně u Prachatic. V roce 1914 Všeslovanské náměstí v Králově Poli, to je dneska Brno, je přejmenováno na náměstí na 90, ale dnes je to zpátky Slovanské náměstí. V roce 1926 skladatel Oskar Nedbal poprvé dirigoval rozhlasový orchestr Radiožurnálu. V roce 1929 začala stavba kostela svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci. Teď se posuneme do roku 1987, kdy na 29. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda Favorit. To si pamatuju jako dneska, protože to jsem byl na vojně a koukal jsem na to úplně vytřeštěný, jak to bylo krásný auto. V roce 1996 odstartoval raketoplán Atlantis v rámci mise STS-79, jejímž cílem bylo setkání s ruskou orbitální stanicí Mir. No a poslední, co mám, je rok 2001. Tomáš Enge byl historicky první český pilot v závodě Formule 1. Tak tolik některé události ze 16. září a teď už ta slíbená Lily z Honolulu. Nebo ne, Lulu z Honolulu.
1: Zahraj Lulu z Honolulu.
2: Lulu z Honolulu zahraj.
3: Ne, dejte pokoj. Dejte.
1: Zahraj Lulu z Honolulu.
3: Ale já to neznám pořádně.
1: Znáš.
3: Ne, tak nějakou jinou zahraju.
1: Ne.
3: Tak dobrá, no.
1: A je.

0: Ještě zahrajeme.
1: Už ne. Až zítra zase bude Lulu.
2: Zítra. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: No a teď máme jednoduchý úkol. Říct si, jaké bude počasí v noci zítra a podívat se na to, kdo vyhrál v neděli ve vysílání ve hitparádě Bonanza. Začneme tím počasím, začneme, jak to bude dneska v noci, protože bude zataženo, v jeho východní polovině území se objevuje déšť nebo přehánky a místy jsou to i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Výjimečně se mohou objevit někde i bouřky. Naprší tak 20 až 30 mm a těch 30 mm to bude výjimečně. V severozápadní polovině Čech postupně bude ubývat oblačnosti místy až do vyjasnění, ale pozor, ojediněle se mohou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 11 stupňům, na západě a severu Čech bude kolem 9 a v 1000 metrech kolem 8 stupňů. Foukat v noci bude slabý západní až severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i vítr mírný. Zítra, tedy ve čtvrtek, přijde ale ochlazení a bude to téměř beze srážek. Očekáváme totiž oblačno až polojasno a jen výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách budou ojediněle mlhy. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají k 17 až 22 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Foukat zítra bude mírný západní až severozápadní vítr, večer pak vítr slabý, proměnlivý. Tlaková tendence na zítra je setrvalý stav nebo slabý pokles, rozptylové podmínky zítra budou většinou dobré, večer mírně nepříznivé. No to je vlastně k počasí všechno. No a teď ta Bonanza. Bonanza je hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller každou neděli od 18 hodin. Tentokrát soutěžilo 5 kapel, bylo to první kolo a ve vysílání vyhrála kapela St. Johnny s písničkou Nebe nepočká. Vy ale můžete vybírat vítěze na internetu, kterého potom eventuálně, když to bude někdo jiný než St. Johnny Nebe nepočká, tak bude Miloš hrát příští týden ve vysílání. Tak se podívejte, protože je to tam pěkný punk teda, tam se to mydlí a jsou tam strašní rozdíly. Jinak ještě řeknu, že s tou kapelou St. Johnny hraje náš kolega na basu, na basovou kytaru, Milan Schmidt. Tak já vám teďka pustím toho vítěze, St. Johnny Nebe počká. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: 23 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country
1: Rádio. Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Rádio.

Morgan Wallen, Love Somebody, jedna ze tří skladeb, která zahájila naší dnešní společnou poslední hodinku, ze které zbývá necelých 50 minut. Ano, posloucháte večerní, teď už skoro noční vysílání Country Rádia, kde je vaším průvodcem dneska výjimečně Vítek a bude tomu tak i zítra. No a co nás čeká v této hodině? No, protože je dneska poslední, tak se podíváme na to, co nás čeká, a to sice podíváme se na program Country Rádia na zbytek týdne. Dáme si nějaké tipy, kam by se dalo vyrazit o víkendu na výlet třeba, protože si myslím, že počasí nebude tak hrozné a těch akcí je spousta. Samozřejmě musí přijít počasí, to bude na konci hodiny. No a mezi tím spousta krásné muziky. Posuďte sami. Rangers, Krajina oblých kopců, Asonance, Jestřáb, Johnny Cash, A Thing Called Love, Marianne, Káva a Lívance, to už je taková skoro příprava na snídani. Tak já nebudu rušit povídáním a jdeme na to. Příjemný poslech.

No já jsem vám sliboval nějaké tipy na výlety na tento víkend nadcházející, čili na 19. 20. září, a ten okamžik je právě tady. Takže když si otevřete například webové stránky Kudy z nudy, kliknete na kalendář akcie, dáte tam tento víkend, tak se dozvíte, že třeba v Praze 6 bude o víkendu probíhat rekonstrukce bitvy na Bílé hoře z roku 1620. Bude to po oba dva dny, v sobotu i v neděli. Máte-li děti nebo vnoučata o víkendu, tak nezapomeňte se vydat na akci, která se jmenuje Po stopách elektřiny na Hučáku, a je to v Hradci Králové v Královéhradeckém kraji. Rovněž proběhne Den otevřených dveří Císařské jeskyně 2026, je to v Ostrově u Macochy v Jihomoravském kraji. V České Třebové proběhne regionální den České železnice v České Třebové, a to v sobotu 19. 9. Stejný den proběhne festival Olne Grenzen v Aši 2026, to znamená festival bez hranic. V sobotu rovněž proběhne 160. výročí bitvy u Jičína, a to bude v Holíně, což je v Královéhradeckém kraji. V Tetíně ve Středočeském kraji bude probíhat od pátku do neděle svatoludmilská pouť na Tetíně. V sobotu slovácký festival chutí a vůní ve skanzenu Rochus, to je v Uherském Hradišti. A v sobotu také, to by bylo pro mě tohleto, tvarůžkové dožínky v Lošticích 2026, Loštice v Olomouckém kraji. Tak jestli vás některá z těchto akcí zaujala, tak se nezapomeňte podívat na web kudyznudy.cz, tam máte všechny detaily a spoustu dalších tipů. Teď už hudba, Malina Brothers, odjíždím do Kalifornie.

zrazu pohromo svoděl. Tak ahoj, babi, zakončím pohlednici. Na DC, na pláži, vybalím kamila.

sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné.

Tak to byl Vlasta Redl za 10.10. Jestli jste si podle toho řídili hodinky, tak prosím vás, to je špatně, protože máme 23.39 právě teď. No a teď je ten okamžik, abychom si také řekli, co nás čeká ve vysílání Country Rádia v nejbližších hodinách a dnech. Tak můžeme si být jistí, že po půlnoci přijde repríza pořadu Folkmeny, vydání z této neděle, to je pořad, který pro vás připravuje Miloš Keller. Jinak zítra standardní schéma, ranní vysílání s Kačkou, s Vláďou, myslím si, že tenhle ten týden Kačka je nemocná nebo něco, tak bude jenom Vláďa možná. Dopoledne Milan Schmidt, odpoledne Miloš Keller s písničkami na přání, ještě si ho neobjednávejte. Na zítra, když budete objednávat, tak 720 00 11 11 SMS-kou anebo přes aplikaci Country Rádia, kterou byste měli mít ve svém mobilním telefonu. No a večer od 19 hodin bude Dvorana Country, to je pořad, který pro vás připravuje Bezi Junior. A kromě série vězeňských songů na nás čeká setkání s irským zpěvákem Mikem Denverem. Představíme si tři středoevropské country zpěvačky a do Dvorany slávy zítra uvedeme Krise Kristoffersna. V 8 večer zítra se potkáme zase spolu a budeme spolu trávit večer až do půlnoci. No a v pátek bude v 11 hodin dopolední káva s Milanem Schmidtem a hostem bude český písničkář a hudebník. Jehož tvorba se žánrově pohybuje na pomezí folku, tramské hudby, ale i rocku. Je to Jirka Schmidt. Vydal krátké nové album a tak si z něj něco představíme. No a páteční speciál, to je v pátek od 19 hodin, připravil Petr Třebický a je to premiérové vydání pořadu 108 let trambingu. Petr nám poví něco o historii tramského hnutí a zaměří se i na staré písničky z edice 12 nových k táboráku. No a o víkendu se připravte. Za prvé teda bude polední siesta s Robertem Křesťanem a v rámci víkendového pokecu si budeme povídat o houbách. Jarda Štercl přece zpíval houby, houby, houby, ty já strašně rád. Tak se připravte, jestli máte rádi houby, máte nějaké speciální recepty nebo zážitky, tak o víkendu bude prostor je prezentovat. No a teď je prostor pro Pavlínu Jíšovou a její tři muže. Příjemný poslech.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Za něco málo více než 6 minut je tady půlnoc a tak už máme jenom čas si říci, jaké bude v noci a zítra počasí a rozloučit se. Tak začneme počasím, které říká, že v noci bude zataženo, v jihovýchodní polovině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i s vydatnějšími srážkami, které budou během noci od severozápadu ubývat. Pozor, ještě někde se můžou objevit ale i bouřky. V severozápadní polovině Čech postupně přijde ubývání oblačnosti místy až do vyjasnění a ojediněle se objeví i mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 11 stupňům, to nevypadá na žádnou tragédii, na západě a severu Čech kolem 9, v 1000 metrech na horách bude 8 stupňů. Foukat v noci bude slabý západní až severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i vítr mírný. Zítra ve čtvrtek přijde ochlazení, ale nebude nijak dramatické a bude to téměř beze srážek zítra. Očekáváme totiž oblačno až polojasno a jen výjimečně možnost přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách ale budou mlhy, tak pozor na to. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají, mně to nepřipadá jako strašné ochlazení, k 17 až 22 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Foukat zítra bude mírný západní až severozápadní vítr, večer pak vítr slabý, proměnlivý. Tak to bylo pro dnešní večer úplně všechno. Strašně to s váma vždycky uteče, ale já se těším na zítra, protože se uvidíme o 8. večerní. Připravte si písničky, budeme si zase hrát. Country je vše, co se vám líbí. Mějte příjemnou a dobrou noc, krásně se vyspěte, jestli jste v práci nebo za volantem, tak prosím vás nespěte, zůstaňte bdělí. No a ať máte úspěšný i zítřek. To vám přeje a ze studia Country Rádia se s vámi loučí Vítek. Ahoj!

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mý

Mám s tichlým hřbitovem v ruce s tím keřem růží a najednou no čertovem všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno a nápis máš dvě možnosti, bejdu

třeba občas kůže hroší, jinak jsme v jádru samý dobří hoši. A moje žena Marie kdysi s láskou dávala šunku kapie na chléb a máslo, svačinu ani Marie už dneska nemám jistou, to od té doby, co se stalo.

práce jako k oslavě, nejspíš proto, kdysi jsem dělal v Ostravě. Tož vím o tom, cestou nám optimismus vyzařuje z tváří, někteří zpátky ještě více září. A moje žena Marie teď se mnou nespí, že svítím přes žaluzie. Už venku z cesty nikdy mi nevěřila, když jsem říkal, zlato, ty vůbec nechápeš, co dokáže atom.

výbuch nastane a furt se žije, nikomu nic se nestane, až na prémie. My za to nemůžeme, my to máme v oku, vždycky to pojebou ti z druhého bloku. Se mnou se moje Marie občas smíří, na to se vždycky napijem, já trochu hýřím. Nad ránem zavírá to Fernet Rum a Gin Fizz, rázem je zelená víc než celý Greenpeace.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny, hodinka, kterou reprízujeme také ve čtvrtek hned po půlnoci. I to vás provede Miloš Keller. Úvodní zahřívací kolo obstarali Sova a Slamák a také Gordon Lightfoot. No a pak už jsme se dostali k výročím tohoto týdne, kde gratulujeme nebo vzpomínáme. 13. září 1953 se narodil Ivan Huvar, člen a autor skupiny Folk Team. Dali jsme si starší věc, káva a čaj. Pak zazněly blátotlačky, protože 15. září 1947 se narodil Jiří Matějček, zakladatel skupiny Blátotlačky. A komu budeme gratulovat, či na koho budeme vzpomínat dál? 16. září 1969 se narodil kapelník skupiny Isara, zpěvák, kytarista, autor a také spoluorganizátor folkových večerů Underfolk David Schelies Schellenberg. Působí v kapele Isara, tak si dáme Opustil jsi mě navždy. No a ještě jedno, tentokrát smutné výročí, 19. září 2021 zemřel kytarista a zpěvák, zakládající člen skupiny Epidemie Lukáš Kazík. Dáme si taky starší věc Lovec amorů.

0: Folkové stupně, folková mini-hit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků.

0: Po prvním týdnu hlasování v zářijovém kole folkových stupňů už se nám to pěkně rozhodilo. Na prvních dvou místech jsou postupující z června, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tohle bylo aktuální místo. První za první týden zářijový Sejfy cesta domů. Na druhém místě je také postupující z červnového kola Honza Novorka Díky písním.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů.

Aktuální druhé místo folkových stupňů po prvním týdnu hlasování postupující z červnového kola Honza Novorka díky písním. Honza Novorka má spoustu ocenění a cen a vítězství také v dětské portě a zdá se, že úspěšně bude postupovat i dál. Ale nepředbíhejme, pojďme na místo třetí. Spolektiv Vyhrání z ráje, to je zářijová novinka.

časovou válku. Aktuální třetí místo folkových stupňů, Spolektiv Vyhnání z ráje. I ty další dvě písničky jsou zářijové novinky, tak ano, zářijové novinky a všechny už znáte, protože jsme se s nimi seznámili také z CDčky, ze kterých pochází. Dáme si tedy čtvrté místo a páté místo už pohromadě. Vlasta Procházka Smíření a Semiš pro legraci. No a uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

Přišlo si pro legraci.

venku je zataženo a hvězdy vidět není. Přesto mi neušlo, že honáci koně ženou loukou pokosenou zpátky do vězení.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Marty Johnson vydal album, nevím, v jaké formě se dostalo k vám, k nám se dostalo ve formě flešky, s velmi vkusným a pěkným obalem. Martyho Johnsona měl také ve svém vysílání kolega Milan Schmidt, takže vám už představil některé jeho písničky, tak na něj nemůžeme zapomenout ani ve Folkmini. Navíc příznivci Martyho Johnsona se hlásí také s písničkou Ještě je čas, že by rádi chtěli slyšet. A tak jsme ji zahráli právě na úvod tohoto krátkého povídání. Marty Johnson vystupuje s velmi příjemným a civilním projevem, velmi dobře znějící hlas, jednoduchá instrumentace, možná velmi působivá a podtrhující texty, ve kterých se zabývá nejrůznějšími okamžiky života, trochu o nich přemýšlí, trochu hledá řešení a možná to řešení najde i ve spolupráci s posluchači a posluchačkami, respektive oni to pak najdou. Jak jsem říkal, hezký civilní folkový projev, který možná nezaujme na velkých polích, ale takhle večer v rozhlase vysílání a nebo večer při poslechu oné flešky určitě. Marty Johnson nabídne Ještě vrátil bych to zpátky a za to ti díky.

i když chladne počasí, pořád hřeje žárem krbu, co hoří celou noc, kam přikládat se nemusí a ani nechceš toho moc, za to ti díky.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Paní nostalgie, radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte, zpíval bych rád ty staré.

0: Po prázdninové přestávce se opět ozývá Pepa Pelán s tím, že opět začínají pravidelné jeho koncerty. A samozřejmě obvykle to bývá i s nějakým hostem. Je to tak, Pepo, já tě zdravím a na koho a na co pozveš posluchače tentokrát?
1: Tak tě zdravím a je to úplně tak, jak jsi předeslal. Končí léto, tudíž navazuje podzim a s tím i podzimní akce. A jednou z nich jsou folkové večery pod stolem. Koho jsem pozval? Je to pražský písničkář a frontman kapely Jako doma, čili Dušan Jako doma, pod touhle značkou on vystupuje. Mm-hmm. Ten večer první podzimní bude v pátek 18. září v 19 hodin začátek a místo obvyklé Strakonická vinárna a čajovna pod stolem.
0: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače na vlny Country Rádia donesl Pepa Pelán a já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.
1: Já taky moc děkuji, mějte se hezky.
2: Jednou se tu objevila jako velká voda a hned mě olízala, to nebyla náhoda. Jsem z útulku a jsem taková koza a víš,

No a závěrečních 10 minut téhleté hodinky věnujeme opět historii, pohled do 80. let. Tohle byly Sasanky a nahrávka s názvem O létání, inspirovali se u tria Peter, Paul and Mary, Lemon Tree. A pak něco aktuálního o počasí. Tulačky nabídnou písničku Prší a Vodnáři Deštník. A to bude pro tuto hodinku vše, pokud posloucháte reprízu, tak opravdu. Pokud posloucháte premiéru, tak po 22. ještě pokračujeme.

spacích podávám všechny ty zácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: tady privátku?
1: To můžete na zem, to je komunál.
2: Já myslím plivátko pro neplavce, bazéneček tedy.
1: Já se nebudu koupat, slíkneme se jenom na hotel straně, je 3 dní rozdíly a nikdo nás tu nepozná.
2: No jenže bude-li tady každý v plavkách, nepoznáme tajného.
1: Tajný se pozná vždycky, nenápadný a jsou dva, to by mi nedělalo vůbec žádnou starost.
3: Ale
1: pozor.
3: Aselzi!
1: Asi vyvolává, něco prodává.
3: Aselzi!
1: Já nechci, máte, já nebudu nic kupovat.
3: Tak masé, tak co je?
1: Jakoby nic. Jakoby nic.
3: Tak co, neslyšíte mne?
1: A sakra, my jsme na dámský plovárně, to já nevím.
2: Co je?
3: Neslyšíte, nebo co?
2: Ne, neslyšeli jsme, rozpadně, no. My jsme... Zrovna šli.
3: No volal jsem přece maséry, ne?
1: Volala, ne?
3: Volala, volal.
2: Volal maséry?
1: Volalo maséry.
2: A vy ty masery potřebujete na co? K čemu?
3: No, k čemu, no, masáž figury, pravda.
1: Oni vám ji přinesou, nebo?
3: No tohle to, jak to tady je, ne?
1: Tak, já on se dá ten zbytek do pořádku.
2: No.
1: Vy umíte masírovat?
2: Já ne, vy jo.
1: Já vůbec ne.
2: Tak to můžeme dělat.
1: To můžeme dělat. Dejte tam tu lavičku a já...

0: opravdu ukrácení dlouhé chvíle, nebo... Humory, nebo něco?
1: A pan má pravdu, že nečte humory. Ono tam není nic k smíchu.
2: No, co by tam mělo být k smíchu?
1: No, to přece každej ví.
2: Jenom Cezar to neví.
0: To ne, Cezar, ne. Cezar je trouba.
2: Cože?
1: Trouba.
0: To je jako blbec, rozumíte. Ten neví nic.
1: Poslyšte.
0: No.
1: Že bychom dali pánovi tu novou řeckou masáž?
0: Tu termopilku.
1: Termopilku, novinka.
0: Novinka, výborná věc. To vám dáme.
2: A co mě bude jako činit?
1: Mám nic.
0: Vám nebude činit, než ležetí, jak zákony kázali vám.
1: Jo.
0: A my dva půjdeme kolem a zvěstujeme to Lucky Diamonds. Samobudl, ne, nefunguje.
1: To jsme se. A o čem jsme to? My jsme předtím něco říkali tady.
0: O Cezarovi.
1: Jo, o Cezarovi.
0: Jsme mluvili.
1: Pánové, poslyšte, ten je tak zadlužený.
0: Kdo?
1: Cezar.
0: Ale prosím vás.
1: Samej dluh. A ženu prej má.
0: Ale nepovědě. A čí ženu?
1: No svou.
0: On je ženatý?
1: Ovšem, z Kalpurní.
0: A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no. Taková egyptská štětka to je. Kleopatra.
1: Jo, Kleopatra.
0: Vašnosti tam ale zahejba. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Kde věřil, co je na světě filologů, že ano? Vašnosti, ty kvůli troubou, ten je kozlem. Cezar je kozlem.
1: A prý to být, jak si tak říká, velikej bůh.
2: Velikej. To tedy jako... Nicomové!
1: Klid, my vám jen seženu.
0: No kolik jich má být?
2: To si odpíkáte! Na kolena
0: masírovat!
2: Na kolena!
0: Děti mu zdrhli a on se ožral.
3: Já přeci mám příroční lístek honební, tak vím jak nazvět.
0: Musíme dát pozor, teďka jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidíte.
1: To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák.
0: Jo, jo. Šelma je ohromnej sedlák.
4: Jo.
1: Jsem zamýšlen tedy nad zlobou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové. Nic. Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem.
0: Ano, řekli jste, aby se nechal. Jste se začít moje legrace a bylo.
1: Jo.
0: Požádejte nějakého bližního svého.
1: Nevyhoví.
0: Nebo manželky bližního svého.
1: Nevyhoví, lidi jsou zvěř.
0: Ano.
1: A přitom si ještě jmény zvířat nadávají.
0: Ano, a tím zvířatům křivdí.
1: No a jak? No vemte třeba, jenom takovýhle holva.
0: Jo.
1: Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti. Ale viděl jste někdy lva skutečnýho, čtyřnohýho, že by si balil do kufru smoking? Že byl do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru?
0: Smoking? Do našich světových lázní? A proč a nás? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách.
1: Ovšem, já mluvím o lvu společnosti Bivši.
0: Já bych se nestaral o společnost Bivši, abych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě.
1: A kterým zvířatům nejvíce křivdí.
0: A to je prase.
1: Jo. Na

0: každém kroku slyšíte špinavé jako
1: ano.
0: Prase, nepořádné
1: ano.
0: Prase, tluste jako
1: a
0: prase.
1: To se říká, tohle se říká. To jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano?
2: A nemám rád takovouhle satiru, která by mohla být taky na mě, to ne?
0: No prosím, taky nejpříklad, říká se taky nevychovaný jako prase. Jo. Ale viděl jste někdy prase, že by jedlo nožem?
2: A jak chcete jíst špenát? No co je na špinátu to nejkrásnější, ta kletá nejistota, jestli se říznu, nebo jestli mi to kecne na kravat.
0: Prosím, tak jiný příklad. Viděl jste někdy prase, že by se šťouralo v zubech vidličkou svého souseda?
2: Ne, to jsem u prasete neviděl. U šroubka jsem to viděl.
1: To je pravdu, tak lidi praseti křivděj, ano. Po praseti si nadávají, pak lidi do prase zabijou,
0: ano.
1: Lidi do prase snědí, se štětin dělají štětce, štětce má namalují obraz, pak jdou lidi na výstavu a říkají, který prase to maloval.
0: Ovšem, já myslím, že daleko nejhůř vůbec ze všech zvířat je na tom, no, to zvíře z bajek.
2: Tam je hodně.
0: Ale tohle je takový nejznámější zvíře vůbec všech bajek. No znáte bajky?
2: No tak, co?
0: Znáte bajky?
2: No, teď je denně čtu.
0: Nejznámější zvíře vůbec, no.
2: No já mám rád Ezopovy bajky, tak si je denně čtu.
0: No a teď jste řekl to zvíře.
2: Jak jsem řekl to já?
0: Řekl to Ezop.
1: Ale Ezop není zvíře, dovolte. Ezop je spisovatel. Takhle nemůžete generalizovat.
2: A no to vede, já sám jsem jako malý chlapec přispěl a nechtě samo sebou odhalení mnohem o mnohého o jeho historii umění, když ještě za to bylo za rakouskou herského útlaku, když jsem studoval tlačený. Celý tlačený jsem studoval v CK reálném gymnáziu v Křemencově ulici. Tak jsem byl za své nadání žalobnické odměněn tím, že jsem mohl jít na české feriální osady, nedaleko Matice školské. Jaksi pod protektorátem českého srdce. A paní baronky Kůnové, tedy místodržitelky, která už nebyla dávno místodržitelka, protože to byla Kůdn. Jak se to už, když člověk stárne, tak se mu potom tyhle věci vymaňujou. A jsem právě v lese s panem profesorem Hvářikou Lečníkorkem objevili papír a na tom byly fragmenty. Tedy literární fragmenty, že ano? Tedy zbytky duševního úsilí, které se nám podařilo rozluštit. Tedy panem profesorem Lídrlem. Tady v Slavěno.
0: Logem.
2: Popelnicov. Logem a zjistili jsme ještě s jiným profesorem, že to byla patrně věc, která se nedá přeložit. Úvod neznámého, takže tím jsme viděli, že jsme to tedy zanesli a protože všechno, to víte, že Edi Polo byl taky Čech. No byli, že se to jmenuje, že to je tedy a jmenuje se to Vlachovo březí.

svůj sen, když to chceš. Jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.